Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je tu nový den, neděle 30. srpna a poslední dny tak zbývají do konce prázdnin. Svátek má Vladěna. Jedná se o jméno slovanského původu. Vzniklo nejspíš ze jmen Vladimíra či Vladislava. Stejně jako tato jména je i významem jména Vladěna, vládkyně, vladařka, zkrátka ta, která vládne. Tak milé Vladěnky, z Blaníku vám přejeme všechno nejlepší a tady jsou další písničky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou polojasná až oblačná, ojediněle slabě prší a teploty se nám pohybují mezi 17 až 13 stupni v údolích kolem 10. Přes den bude většinou polojasno až oblačno, přehánky nebo slabý déšť se objeví jen ojediněle a v odpoledních maximech naměříme 23 až 28 stupňů, na Moravě 30 a na horách kolem 19.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je neděle 30. srpna a svátek má Vladěna. Narozeniny dnes oslaví například fotbalový funkcionář a bývalý fotbalista Pavel Nedvěd, je mu 54 let. Oslavencem je taky herec Jakub Prachař, tomu je 43. A když se podíváme do světa, tak narozeniny má dnes také americká herečka a modelka Cameron Diaz. A té je dnes 54 let. Oslavencům přejeme všechno nejlepší. A tady jsou další pohodové písničky, ať se vám noční blaník hezky poslouchá.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou polojasná až oblačná, ojediněle slabě prší a teploty se nám pohybují mezi 17 až 13 stupni v údolích kolem 10. Přes den bude většinou polojasno až oblačno, přehánky nebo slabý déšť se objeví jen ojediněle a v odpoledních maximech naměříme 23 až 28 stupňů, na Moravě 30 a na horách kolem 19.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do nedělního rána s datem 30. srpna. Svátek má Vladěna, tak všechno nejlepší. A teď si pojďme připomenout události, které jsou s dnešním datem spojeny. Před 86 lety začal v časopise Mladý hlasatel vycházet román Záhada hlavolamu Jaroslava Foglara. Psal se tehdy rok 1940. A dnes je to 73 let, co byla otevřena brněnská zoologická zahrada. Stalo se tak v roce 1953. Tolik výročí a z Blaníku přejeme krásné ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: Baník. Očekávané události. Rádio
1: Baník. Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme neděli 30. srpna, svátek má Vladěna a já mám teď pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. Dnes je den otevřených dveří na hradech a zámcích, které spravuje Národní památkový ústav. Vstupné se neplatí. Popoledně se slavnostně otevře atletický stadion v Moravských Budějovicích za desítky milionů korun. Zámeckou zahradu v Holešově na Kroměřížsku dnes zaplní stovky automobilových a motocyklových veteránů v rámci Veterán Festu. Od 13 hodin pokračuje druhým dnem na letišti v Chebu letecký den. Budou tu historická i moderní letadla, akrobatická vystoupení a další doprovodný program. V 8 hodin večer bude zakončení 35. promítací sezóny kinematografu Bratří Čadíků na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti. Zároveň bude předán šek s výtěžkem z dobrovolného vstupného kontu bariéry. V 8 večer má výkop fotbalové derby pražských S Sparta Slavia. Stovky policistů pohlídají pořádek v ulicích i na stadionu. Trénovali na to několik týdnů. Tolik očekávané události. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník.

0: Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5-50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: traje. Sí.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Vícepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Dobré ráno, za 5 minut bude 6 hodin, tohle byl Petr Muka, za chvíli zaspívají Hana Zagorová.
1: Možná, že v lesích, možná v předměstí.
0: V nedělním ránu i Lucie Bílá.
2: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky, tou samou cestou chtěla bych jít.
0: A nebo Hollywood skupiny Krištof.
3: Po svět je Hollywood.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto. Já vám přeji krásné ráno, za 4,5 minuty bude 6.
4: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Dnes tedy v neděli čekáme polojasno až oblačno, ráno místy s většinou oblačnost. Teploty přes den 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy to bude až 30. Toliko počasí, pěkné ráno.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Tento víkend patří mezi rizikové. Ostravská zoo má nový pavilon. Martin Fuxa si včera připsal další úspěch. Dobré ráno, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Řidiči by měli být na pozoru. Poslední prázdninový víkend patří mezi nejrizikovější období na silnicích. Na cesty vyráží víc řidičů než obvykle a policie proto posiluje dohled nad provozem. Co mají hlídky kontrolovat, říká policejní preventistka Monika Šindlová.
3: Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
2: Policie také apeluje, aby šoféři nikam nespěchali, dodržovali bezpečný odstup a za volant usedali odpočatí. V zoo Ostrava otevřeli nový pavilon zaměřený na obojživelníky. Poznáte v něm fascinující svět žab, mloků, čolků i dalších druhů a dozvíte se, proč je jejich ochrana dnes důležitější než kdy dříve.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: 6 hodin k tomu 10 minut posloucháte Blaník, přeji krásné nedělní ráno. Je to 30. srpnové a zítra máme poslední prázdninový den. No jo, školákům už se to přiblížilo, v úterý zase půjdou do školy. Nicméně pojďme si probrat dnešek. Je 30. srpna, svátek mají Vladěny, všechno jen to nejlepší. Narozeniny český fotbalista Pavel Nedvěd, je mu 54. 43 má herec, ale také zpěvák a moderátor Jakub Prachař. A je to také americká herečka Cameron Diaz, která dnes slaví 54. narozeniny. To znamená, že se narodila ve stejný den jako Pavel Nedvěd. A ještě rok 1953, je tomu 73 let ode dne, co byla otevřena zoologická zahrada v Brně. A já jsem tam nedávno byl a musím říct, že je nádherná.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
0: Skvělé ráno, krásnou neděli, jaká je ta vaše, dejte mi vědět SMS-kou na číslo 600 318 118. Jak pak je u vás doma po ránu, jaké máte počasí? Já posílám Nightwork a přeji krásné dobré ráno. Při neděli, ať se všechno daří, krásný den.

0: Tohle byla skupina Krišto.
1: Jak pak je dnes u vás doma?
0: A tohle je aktuální počasí od vás. Jak to vypadá? Pohodové nedělní ráno všem přeji z Milína. U nás máme oblačno, deště na spadnutí, zatím ale klidno a na teploměru 15 stupňů, píše posluchačka Jitka. Zdravím, hezké ráno, Stanvaldu, 12 stupňů, zatím podmračeno, bez větří, klidnou neděli od Marty. Zdraví také Jura z Brna, Židenic, 14 stupňů, jasná obloha, přeje krásný den. Juro, my vám taky. Ahoj, krásné dobré ráno, přeji krásný den všem a posílám teď z Jílového u Prahy aktuální hlášení 16,5 stupně Celsia a na nebi jsou nějaké ty mráčky. Hezké ráno, Jirka Suchovršice, máme zatím 14 stupňů zataženo a včera jsem si užil krásný výlet v Praze. Tak Jirko, velké díky za aktuální hlášení i od vás. Jinak ten dnešní den teploty do 28, na Moravě až do 30 stupňů a je pravdou, že ráno a dopoledne ještě bude obloha většinou zatažená, místy oblačná. Já vám popřeji hezký den a za chvíli posílám Hanu Zagorovou anebo Petra Koláře.
2: Ty jsi tam stál bez ptání.

0: To byl Petr Kolář, na to se můžete těšit na dalším letním koncertě Rádia Blaník. A příští týden pro vás máme rovnou dva.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Už pátek vyrazíme, a to na krásné místo, do Prostějova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, a tady vám zahraje, zaspívá Janek Ledecký, jak jsem říkal, i Petr Kolář, dále to bude Slza.
2: V plánu spousty dalších mil.
0: Ale také skvělá blanická kapela. A pozor, o den později, tedy v sobotu 5. září, přijedeme do Pardubic. Tady začínáme už 11:30 dopoledne, a to na Perštýnském náměstí. Vystoupí tu Petr Naď, dále to bude Vojta Nedvěd, blanická kapela a také skupina No Name. A to není všechno, dorazí i Olinka Lounová. Žádné vstupné se na našich letních koncertech neplatí, to je jasná věc. A navíc pro vás máme bonus, a to speciální dárek. Sluníčkovou samolepku Rádia Blanika Centropolu, ta vám možná už brzy přinese do vaší peněženky pěknou hromadu peněz. A ve finále se může stát, že vyhrajete i 100 000 korun. Tak se pro ní v Prostějově anebo v Pardubicích stavte. Těšíme se na vás. A ještě další dva letní koncerty pro vás budeme mít během září. Tak poslouchejte Blaník a jezděte s námi. Stojí to za to, protože ty koncerty jsou velkolepé. A ten poslední v Tišnově, kde jsem u toho byl osobně, ten teda byl. Velké díky za tu skvělou atmosféru, kterou jste tam vytvořili.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej nové.

0: Dobré ráno, hezkou neděli, za 4 minuty 7 hodin posloucháte Blaník a tady u nás za chvíli Léto 95 a Marek Ztracený.
1: Tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý.
0: Václav Neckář.
2: Máma Demazel Žizel.
0: A nebo Karel Gott.
2: Příští pondělí.
0: Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Česká, moravská a slezská obloha bude teď po ránu většinou oblačná, zatažená, ujediněle na severu, severovýchodě i s nějakou tou přehánkou. Jinak přes den teploty do 25, 27 stupňů a na Moravě na té jižní až 30.
3: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Premiér spražil tajné služby. Prahou projdou fanoušci Slávie. Harachov čeká oprava průtahu. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré ráno. Andrej Babiš zkritizoval zpravodajské služby. Na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu jim vyčetl, že se o dezinformacích o polských územních nárocích nedozvěděl od nich, ale z médií. Premiér to včera řekl České televizi. Dezinformační kampaň tvrdila, že Polsko chce zabrat část českého území. Stovky policistů zaměstná dnešní fotbalové derby mezi Spartou a Slavií. Utkání, které na Letné začne ve 20 hodin, vyhodnotila policie jako rizikové. Zápasu bude předcházet pochod slavistických fanoušků, víc prozradí mluvčí policie Praha Jan Daněk.
7: Tradiční pochod na stadion Sparty pořádaný příznivci hostů se uskuteční přibližně v 17 hodin a 30 minut od Národního divadla. Trasa povede přes Smetanovo nábřeží, Křížovnickou ulici, ulici 17. listopadu, Čechův most, Letenskou plání a Korunovační ulicí až ke stadionu.
6: Policie upozorňuje na dopravní omezení, která se krátkodobě dotknou i MHD. V krkonošském Harachově začne zítra oprava páteřní silnice přes centrum města. Práce letos potrvají do 20. října a pokračovat budou příští rok po konci zimy. Oprava skoro 2-kilometrového úseku si vyžádá téměř 12 milionů korun. 5 českých tenistů dnes rozehraje závěrečný Grand Slam sezony US Open. Do akce půjde Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková. Dalších 7 našich hráčů se na kurtech v New Yorku představí v pondělí. Tolik zprávy Rádia Blaník.

0: Marek Ztracený na Blaníku dospíval 10,5 minuty po 7 hodině ranní. Co dál tady u nás? Podíváme se na počasí, a to právě teď.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Tady už je meteorolog Vojtěch Umlouv. Hezké ráno přeji.
3: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Vojtěchu, jaké to ráno je?
3: Tak dnes ráno převažuje v Čechách oblačno, od západu se ojediněle vyskytuje slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku je ale oblačnosti méně, tam převažuje jasno nebo polojasno a teploty vzduchu by v noci klesly k 16 až 12 stupňům Celsia, při déle trvající vyjasněné obloze a jen slabém větru bylo místy jen kolem 10 stupňů a nejchladnější noc měli v Pohoří na Šumavě, tam naměřili 2,5 stupně Celsia.
0: Jak bude dnes, jaká bude neděle?
3: Tak očekáváme, že bude polojasno až oblačno, ráno místy ještě až zataženo, ale jen výjimečně se během dne objeví přehánky nebo slabý déšť. Teploty vzduchu dnes vystoupají na 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě může být až tropických 30. No a v 1000 metrech na horách bude kolem 19 stupňů.
0: Před námi 36. týden tohoto roku a v něm také nový začátek školního roku, tedy 1. září. Jaký vůbec bude tento týden, dejme tomu od pondělí do středy?
3: Tak převažovat bude spíš velká oblačnost, jen místy bude polojasno. Pokud je o pondělí, tak tam bude oblačnosti nejvíce, také nejvíce srážek. Bude převažovat oblačno až zataženo, od západu na většině území déšť nebo přehánky, lokálně může jít i obouřky. Nicméně ta studená fronta, která v pondělí bude přecházet, tak přijde docela rychle, to znamená už dopoledne bude v Čechách oblačnosti srážek ubývat, na Moravě, ve Slezsku až během odpoledne, no a teploty kolem 23 na jihovýchodě a východě až 28 stupňů Celsia. V úterý už ráno může být místy i skoro jasno, ale jinak tedy, jak jsem už zmínil, taky spíš oblačno až polojasno. Přehánky ale jen ojediněle, hlavně na severu a severozápadě Čech, teploty kolem 22 stupňů během dne, ráno kolem 13, no a ve středu zase většinou oblačno, jen ale ojediněle slabý déšť nebo přehánky a teploty velmi podobné, zase kolem 22 stupňů odpoledne, jen na východě a jeho východě teplej až 26.
0: Tolik vyčerpávající informace, které se týkaly počasí. Vojto, já vám moc děkuju, hezké ráno, ať se vám daří, naslyšenou.
3: Krásnou neděli a celý týden i vám.
0: Paráde, díky moc, mějte se.
1: Rádio Blaník. Sluníčkové led.

Ricky Martin, skvělé ráno, za 4 minuty už máme 7:30. Tady u nás dál hezky česky, já mám Michala Davida, Brontosaury a nebo Karla Gotta. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto, tak si užívejte nedělní ráno s námi.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Dobré ráno, máme 7:45 a vy posloucháte Rádio Blaník.
1: Písničky táboráku.
0: Dokážete si to představit, prázdniny bez pravého českého táboráku? My na Blaníku a na českém Blaníku tedy rozhodně ne. A dnes večer v 19 hodin to tady vlastně skončí. Protože tady na Rádiu Blaník mezi 18. a 19. bude čekat poslední hodinka. Poslední hodinka písniček táboráku. Ale pozor, pokud by vám to snad bylo líto, můžete ještě přeladit na Rádiu Český Blaník, protože tady si to ještě můžete užít mezi 19. a 22. Písničky k táboráku s Vojtou Nedvědem. A právě s Vojtou jsem si povídal v Tišnově a ptal jsem se ho na spojitost s Rádiem Blaník a Vojty. Jak on na to vzpomíná, na ty původní vlastně setkání, na ty první, na ty začátky?
2: Spojitost s Blaníkem začala vlastně prvním narozeninovou oslavou Rádia Blaník, což bylo, jestli to dobře odhaduju, před 26 lety. A já jsem tam tenkrát vystupoval se strýdou Honzou a narodila se mi akorát první dcera Verunka, proto si to tak dobře pamatuju. A jakožto měsíční miminko jsme ji vlastně s manželkou Kačenkou vezli právě na tuhletu akci Rádia Blaník.
3: Před náma koncert tady, ale další koncerty následují. A co se týče letních koncertů Blaníku, ještě s tebou budou dva. Jestli by si zlavy dal, které to budou?
2: Tuším, že to je Čáslav a Pardubice.
3: Bingo, naprosto skvěle. Tak Vojto, ať ti to dneska skvěle zpívá, děkuju za rozhovor a zůstaň věrný Rádiu Blaník.
2: Děkuju moc krát a určitě vždycky si rád pustím Rádio Blaník v autě.
3: Jinak písničky k táboráku od tebe, super.
2: Děkuju, tak to mě těší.
0: A dnes večer k tomu přidáme speciální dárek, tedy Nedvědovku, která vám tady určitě zvedne náladu a zpívat bude kdo jiný než Vojta Nedvěd. Tak si to nenechte ujít. Přeji krásné ráno.
4: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.

0: Dobré ráno, hezkou neděli, je 30. srpna a tady na Blaninku už té další hodince třeba Petr Muk. Láska tě spoutá. Na vlnách nedělního rána i Josef Laufer. A nebo skupina Divokej byla pocit.
1: Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože. Asi takovej pocit, špatně tě slyším, cože ty...
0: Ano, tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Ráno a dopoledne bude v Čechách, na Moravě i ve Slezsku většinou zatažená, místy oblačná obloha. Na severu, severovýchodě očekávejte přehánky. Potom se nám to protrhá a odpoledne už by mělo být jasno nebo polojasno. Teploty v Čechách do 27, na Moravě až 30 stupňů.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Nový školní rok přinese změny. Oprava mostu v Ústí nad Labem se protáhne. Fotbalisté Zlína stále čekají na první body. Dobré ráno, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. V úterý odstartuje nový školní rok, přinese i legislativní změny. Jde třeba o omezení možnosti opakovat první ročník základky. Novela zákona také v prvních třídách, ve kterých se vzdělává alespoň 15 dětí, zavádí asistenta pedagoga. Má pomoci při zvládnutí přechodu mezi mateřskou a základní školou. Podvodníci při prodeji aut stále volí jiné způsoby. Mezi známá rizika patří stočený tachometr, nepravý VIN kód či utajená informace o počtu majitelů nebo nehodě. Novou metodou je teď falšování data výroby. Díky tomu může být cena výrazně vyšší. Oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem potrvá déle, než se původně plánovalo. Práce se protáhnou až do konce května příštího roku a zároveň se zvýší náklady. Jaký je důvod, říká radní Ústeckého kraje Jiří Fedoriška.
6: Pod opěrou vlastně tady na té ústecké straně toho mostu tak vede zatrubnění Stříbrnického potoka. A v průběhu přípravy bourání té opěry a její nové výstavby se zjistilo, že to zatrubnění je v havarijním stavu.
5: Kvůli generální opravě mostu platí od loňského dubna v Ústí nad Labem řada dopravních omezení. Zlínští fotbalisté prohráli v šestém kole první ligy s brněnskou Zbrojovkou 2-3. Jako jediný tým soutěže dosud nezískali ani bod. Hráči Artisu Brno porazili Pardubice 2-1 a dočkali se tak první ligové výhry. Fotbalisté Ostravy včera zdolali Olomouc 1-0. Stínem utkání bylo vážné zranění útočníka Baníku, který si zlomil nohu. Tolik zprávy Rádia Blaník a k mikrofonu se vrací Martin.
0: Jsem tu a přeji hezké, pohodové nedělní ranko. Pohled na hodiny říká za 2:08.
2: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
0: A za chvíli se na Blaníku vypravíme na cesty. Připravený kolega Mirek Táborský. Do té doby třeba Divokej Bell nebo teď Josef Laufer a s Bohem láskou já jedu.

0: Tak tohle byla skupina Divoký byl a písnička Pocit, za chvíli Michal Tučný, taky Petr Muka nebo Olympik a jeho Osmý den. Hezky česky hrajeme celé léto a celé léto se samozřejmě také můžete vypravit s námi na procházku po naší krásné zemi. Místa nabitá historií, tak to bylo putování s Mirkem Táborským tohoto týdne. A tentokrát se vydáme na procházku kolem Svojanova.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. V tomto týdnu jsem vám dost podrobně přiblížil historii jednoho z našich nejstarších hradů. O němž král Karel IV. Zapsal, že nemá být nikdy prodán nebo zastaven. Tohle přání otce vlasti ale nebylo splněno. Ale teď už vás vezmu na procházku kolem hradu. Kolem Božích muk dojdete ke kostelu svatého Mikuláše ve starém Svojanově. Cestou budete mírně klesat a přitom vás čekají výhledy na romantickou kopcovitou krajinu. Kostel svatého Mikuláše má dlouhou historii. Vznikl na přelomu 13. a 14. století. Při jeho opravách v roce 1931 byly odkryty cenné gotické nástěnné malby, dnes považované za jedny z nejvýznamnějších v oblasti. Pokrývají špalety oken, presbytář i stěny hlavní lodi a zobrazují výjevy z Nového zákona, například zvěstování Paně Marii, klanění tří králů, ukřižování Krista, poslední soud či smrt Panny Marie. Uprostřed kostela se nachází krypta s hrobkami dvou synů jednoho z majitelů svojanovského panství, Antonína Záruby z Hustířan. A protože svatostánek sloužil i jako pohřebiště majitelů hradu, vede k němu stará spojovací cesta nazývaná Zádušní. A právě po ní můžete pokračovat do městysu pod hradem. Ten tvoří místní části Svojanov s osadou Korítka, Starý Svojanov a Předměstí s osadami Hutě, Studenec a Dolní Lhota. Vývoj obce byl od počátku úzce spjat se stejnojmenným královským hradem. První písemná zmínka pochází z roku 1287 a nachází se ve Zbraslavské kronice. Mezi kulturní památky patří místní kostel svatého Petra a Pavla. Až si ho prohlédnete, můžete pod hradbami vystoupat zpět k hradu. Výlet do Svojanova je skvělým tipem pro všechny, kteří chtějí během jednoho dne poznat zajímavou historii a užít si i poklidné putování krásnou krajinou. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Skvělé ráno, ještě 7 minut a bude 8:30. Vy posloucháte Rádio Blaník, za to díky a pojďme se podívat na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tohle už je meteorolog Vojtěch Umlau. Vojto, hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Vojtěchu, jaké to ráno je?
2: Tak dnes ráno převažuje v Čechách oblačno, od západu se ojediněle vyskytuje slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku je ale oblačnosti méně, tam převažuje jasno nebo polojasno a teploty vzduchu by v noci klesly k 16 až 12 stupňům Celsia, při déle trvající vyjasněné obloze a jen slabém větru bylo místy jen kolem 10 stupňů a nejchladnější noc měli v Pohoří na Šumavě, tam naměřili 2,5 stupně Celsia.
0: Jak bude dnes, jaká bude neděle?
2: Tak očekáváme, že bude polojasno až oblačno, ráno místy ještě až zataženo, ale jen výjimečně se během dne objeví přehánky nebo slabý déšť. Teploty vzduchu dnes vystoupají na 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě může být až tropických 30. No a v 1000 metrech na horách bude kolem 19 stupňů.
0: Před námi 36. týden tohoto roku a v něm také nový začátek školního roku, tedy 1. září. Jaký vůbec bude tento týden, dejme tomu od pondělí do středy?
2: Tak převažovat bude spíš velká oblačnost, jen v místy bude polojasno. Pokud jde o pondělí, tak tam bude oblačnosti nejvíce, také nejvíce srážek. Bude převažovat oblačno až zataženo, od západu na většině území déšť nebo přehánky, lokálně může jít i obouřky. Nicméně ta studená fronta, která v pondělí bude přecházet, tak přijde docela rychle, to znamená už dopoledne bude v Čechách oblačnosti srážek ubývat, na Moravě ve Slezsku až během odpoledne, no a teploty kolem 23, na jihovýchodě a východě až 28 stupňů Celsia. V úterý už ráno může být místy i skoro jasno, ale jinak tedy, jak jsem už zmínil, taky spíš oblačno až polojasno. Přehánky ale jen ojediněle, hlavně na severu a severozápadě Čech, teploty kolem 22 stupňů během dne, ráno kolem 13, no a ve středu zase většinou oblačno, jen ale ojediněle slabý déšť nebo přehánky a teploty velmi podobné, zase kolem 22 stupňů odpoledne, jen na východě a jeho východě teplej až 26.
0: Tolik vyčerpávající informace, které se týkaly počasí. Vojto, já vám moc děkuju, hezké ráno, ať se vám daří, naslyšenou.
2: Krásnou neděli a celý týden i vám.
0: Paráde, díky moc, mějte se.

0: I tak to za to stojí opět a Radeček a Eli. No, stojí to docela hodně, to, o čem budu hovořit. Teď míříme na unikátní výstavu, která začala včera v Pražském obecním domě. Jmenuje se Poklady světové filatelie 3. A můžete tam vidět i poštovní známku, která se jmenuje One Cent Magenta. Nicméně proč jí zmiňuji, ona je totiž nejdražším předmětem na světě, což nám potvrdil jeden z pořadatelů výstavy Tomáš Mádl.
1: V přepočtu na váhu a na velikost, tak opravdu neexistuje na světě dražší věc. Váží to 4 setiny gramu. A stojí to 250 milionů, takže je to nejdražší věc na světě, samozřejmě v podstatě asi jako těžko ukradnutelná, za prvý je teda extrémně chráněná, za druhý co by s tím kdo dělal, protože stejně když je jedna, no tak by ji nemohl prodat, jo.
0: Takže absolutní světový unikát, poprvé v České republice, ještě doplním, že výstava potrvá v Pražském obecním domě až do příštího týdne, tedy do neděle. A teď zpátky k písničkám, jak je nabídnu, za každou chvíli s tebou platím Hany Zagorové, anebo hráli jsme Kličkovanou a Dalibor Janda. Přeji hezké ráno, klidnou neděli.

Dalibor Janda na Blaníku, krásné ráno, pohled na hodiny za necelých 7 minut už bude celá, tedy devátá. Co dál, jaké písničky nabídne Rádio Blaník, tak třeba Petra Koláře. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. Mám tu i zpěvačku Terezu Kerdlovou.

0: a slza přidá paravany. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát. Krásné letní ráno, posloucháte Rádio Blaník a to hraje hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Další letní den je v kalendáři, ano, skutečně krásný a letní bude na Moravě, do 30 stupňů v Čechách 27, obloha většinou polojasná. Tak bude dnes, užijte si den.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Policie vyšetřuje nedávný pád větrníku. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým. Kolín chce zmodernizovat další semafory. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Policie řeší pád větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, zda mohlo jít o protiprávní jednání. Následně rozhodne, zda zahájí úkony trestního řízení pro konkrétní trestný čin. 30 metrů vysoký větrník spadl minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn. Odhalit zkažené potraviny pomůže nevidomým a slabozrakým nová aplikace. Rozpozná začínající plíseň nebo končící datum spotřeby. První uživatelé by mohli aplikaci začít využívat koncem tohoto roku. Český astronom zaujal i ve světě. Jakub Koukal z hvězdárny Valašské Meziříčí uspěl se svou fotografií, kterou vybrala NASA jako astronomický snímek dne. Co zachycuje, popíše mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Fotografie zachycuje celooblohový časosběrný záznam z noci kolem maxima meteorického roje Perseidy. Na výsledném snímku je úctyhodných 1706 meteorů. Ne všechny ale patří k Perseidám, část pochází z jiných meteorických rojů aktivních v srpnu.
2: Zaznamenána je také řada družic, zejména ze sítě Starlink. Kolín chystá modernizaci semaforů na dalších 3 křižovatkách a 1 přechodu, a to v Jaselské a Pražské ulici. Zařízení budou reagovat na hustotu provozu, což má přispět k větší plynulosti dopravy. Budou zároveň technicky připravena na budoucí upřednostnění vozidel IZS a MHD. Tolik zprávy Rádia Blaník a dál je s vámi Martin.
4: Díky Dominiku, krásné dopoledne, posloucháte Blaník a za chvíli vyrážíme.
0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
4: Ano, úplně vás slyším, kam že to bude tentokrát. No, tak v každém případě do zahrady, protože dobré rady do zahrady má Blaníka kolegyně Iva Lecká. Ale pozor, stále hledáme výherní písničku Petra Nováka. Je to tahle. V rámci víkendu s ním tu máme pro vás i hezký dárek, tak poslouchejte Blaník, jak tahle písnička zazní. Volejte jedinou správnou linku na Blaník 800 109 109. Hezké dopoledne. A tohle už je báječný Petr Kolář a jeho vyznání. Já taky jedno mám, ať se vám skvěle poslouchá Rádio Blaník.

0: Slza, písnička Paravany tady u nás na Blaníku, přeji krásné dopoledne. Máme 8:30 po deváté a v dopoledním programu teď dobré rady do zahrady a kolegyně Iva Lecká. Potom tu bude švédská ABBA, Eláni a nebo Lighthouse Family a písnička High. Já vám přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, jestli vám v posledních týdnech začali doma poletovat malí nenápadní motýlci, možná máte pocit, že se moly objevily snad z ničeho nic. Jenže velmi často jsme si je domů přinesli sami a klidně už před několika týdny. Potravinoví moly se k vám domů dostanou už s nákupem. V mouce, v rýži, těstovinách, oříšcích, sušeném ovoci, i v koření nebo třeba krmivu pro domácí mazlíčky. Tam všude můžou být vajíčka nebo drobné larvy, kterých si při nákupu vůbec nevšimnete. Přiletět k vám domů mohou i oknem nebo digestoří a potom přijde ta nejotravnější část. Začnete hledat zdroj, vyhodíte mouku, prohlédnete těstoviny a moly létají dál. Důvod je jednoduchý. Larvy se mohou od zdroje potravy vzdálit, takže pokud vidíte larvičku například na stěně nebo dokonce u stropu, nemusí to znamenat, že právě tam máte zamořenou potravinu. Larva může cestovat a hledat místo, kde se zakuklí. A právě proto jedna z nejlepších rad při výskytu molů zní: neuklízejte jen jednu skříňku. Vyndejte postupně všechny suché potraviny a pořádně zkontrolujte i obaly, které vypadají na první pohled úplně v pořádku. Hledejte slepené kousky potravin, drobné pavučinky, larvičky, trus nebo malé otvory v obalu. Přesypte rizikové potraviny do dobře uzavíratelných nádob. Ideální jsou pevné nádoby s těsnícím víkem, protože právě tady bývá kámen úrazu. Člověk vyhodí jednu napadenou mouku, ale v sousední skřínce má otevřený sáček oříšků nebo pytlík rýže a mol má znovu restauraci otevřenou. Pokud používáte lepící feromonové lapače, berte je spíš jako pomoc při monitorování výskytu, ne jako jedinou zbraň. Monitorovací pasti vám mohou ukázat, že se moly stále u vás objevují, ale samotný problém vyřešíte hlavně tím, že najdete a odstraníte zdroj, no a zaměříte se na prevenci. U molů platí jedno nepříjemné pravidlo: když pořád létají, někde mají pořád co jíst. Za mě je skvělou prevencí pravidelná kontrola potravin, když je přinesete z obchodu, ale i kontrola potravin, když je máte doma. A jednou za 2 týdny vystříkat špajsku sprejem proti potravinovým molům. Mám to vyzkoušené a tahle prevence funguje dokonale.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Rádio Blaník.
2: Rádio

0: Stále posloucháte Rádio Blaník, tohle byly Lighthouse Family a písnička High. Já vám přeji krásné dopoledne s námi. Stále pokračuje víkend, a to samo sebou s Petrem Novákem. A právě tenhle zpěvák by 6. září oslavil 81. narozeniny. A celý tento víkend vám rozdáváme vstupenky na vzpomínkový koncert Petra Nováka v areálu Zastávka Radim u Kolína. Ten se koná v neděli 6. září. Vstupenky si můžete jednak koupit a nebo je u nás vyhrát. Samo sebou pokračuje naše hra o tyhle vstupenky a vyhledejte tuhle písničku Petra Nováka.
1: Jestli se ti po mně
0: stýská. Já povídám přesně tahle výherní, tak jak zazní 800 109 109, to je jasná volba vašeho telefonu. Volejte k nám ideálně jako třetí v pořadí a výhru máte v kapse. Co dál tady u nás, tak třeba Tereza Kerndlová. Písnička Diamanty už za chvíli pro vás a dobré zprávy zatím ze silnic a dálnic v České republice.
2: Za volantem.
3: Provoz na dálnicích je i nadále plynulý a bez kolon. Opatrnost radíme řidičům mířícím ze Slovenska do Brna po dálnici D2. Za státní hranicí stojí na mostě za horizontem porouchané osobní auto, blokuje odstavný pruh, čeká se na příjezd asistenční služby. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: Ondro, díky, kdyby cokoliv na silnicích dálnicích v České republice, dejte nám vědět. 603 11 71 71, to je číslo naší dopravní linky.
2: Víc nebo mí.
4: Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5 000 u Dytonu.
2: Už od zítřka u nás na

Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz

0: Petr Novák a písnička Povídej. Já taky povídám, že tu máme dalšího výherce.
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: Celý tento víkend vám rozdáváme vstupenky na vzpomínkový koncert Petra Nováka v areálu Zastávka Radimu Kolína. A koná se už příští neděli 6. září a kdo tam nebude chybět, je náš posluchač Roman. Romane, krásný dobrý den, hezké dopoledne, vítejte.
2: Dobrý den.
0: Teď vám tleskám. Vstupenky máme dvě pro vás. Koho vezmete sebou na tenhle báječný vzpomínkový koncert?
2: Mamku.
0: Mamku. Tak si to moc krásně užijte, jinak vy jste z Olomouce, budete vážit tu cestu? No jasně, že jo.
2: Ano, ano.
0: Jinak byste nevolal, to je jasný. Co vy a Petr Novák, jak se vám líbí jeho písničky? Kterou máte třeba nejradši?
2: Náhrobní kámen.
0: Náhrobní kámen je vaše oblíbená. Dobrá, tak ať se vám tam líbí, nebudu zdržovat, hezkou neděli a zase někdy u nás. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: To byla americká zpěvačka a také herečka Cher a písnička Believe. A vy posloucháte Rádio Blaník. Já vám přeji před desátou hezké nedělní dopoledne. Za chvíli duet Karla Gotta, Charlotte Eligotové.
1: Ale může se stát,
2: tak častokrát,
1: že začnu se bát,
2: pak nesmíš to vzdát.
0: Dále to budou Damians.
3: Stýskat se mi stýskat.
0: Ale i Aneta Langerová. I po 10. hodině dopolední vám Blaník bude hrát hezky česky. Hrajeme tak celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Další den, tedy letní, je před námi, 30. srpnový. Jaký bude, očekávejte jasný až polojasný den a teploty v Čechách do 27, na Moravě do 30 stupňů.
4: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
4: Právě Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Vláda projedná návrh rozpočtu. Fanoušci Slávie chystají pochod. Moderní pětibojař Lukáš je mistrem světa. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok by se měla zítra zabývat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová už dříve prozradila, že schodek rozpočtu bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, ale nepřekročí 400 miliard. Kabinet se má v pondělí zabývat například i změnami v zákoníku práce. Potravinářská pšenice zdražuje. Spolu s růstem nákladů na energie nebo dopravu to podle výrobců vytváří tlak na ceny těstovin, pečiva či mouky. Podle Svazu průmyslových mlýnů se cena pšenice od června zvedla o 17 až 20% a stále stoupá. Výrobci nejspíš budou muset růst nákladů promítnout do cen produktů. Stovky policistů zaměstná dnešní fotbalové derby Sparta Slavia. Utkání, které na Letné začne ve 20 hodin, vyhodnotila policie jako rizikové. Připravuje se na něj několik týdnů. Zápasu bude předcházet pochod slavistických fanoušků. K němu více řekne mluvčí pražské policie Jan Daněk.
7: Tradiční pochod na stadion Sparty pořádaný příznivci hostů se uskuteční přibližně v 17 hodin a 30 minut od Národního divadla. Trasa povede přes Smetanovo nábřeží, Křížovnickou ulici, ulici 17. 17. listopadu Čechův most, Letenskou plání a Korunovační ulicí až ke stadionu.
6: Policie upozorňuje na dopravní omezení, která se krátkodobě dotknou i MHD. Matěj Lukáš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Dnešním triumfem napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. Tolik zprávy Rádia Blaník a slovo si opět bere Martin.
0: Děkuju za to a za 2:10.
4: Martin Císař
5: na Rádiu Blaník.
0: Za 2:10, jak jsem říkal, a tady u nás za chvíli roztáčíme slavné desky hezky česky, tak poslouchejte Blaník dál. Hezké dopoledne.

0: země.
1: Tohle byla Aneta Langerová, vy posloucháte Rádio Blaník. Hezké dopoledne.
2: Slavné desky hezky česky.
1: Je tu ten čas, kdy roztáčíme slavné desky hezky česky. My si dáme zahraniční originál a budeme, nebo spíš budete vy, naši posluchači, hledat zahraniční verzi v české podobě. To znamená, že nebudeme samozřejmě teď v tuhle chvíli ještě volat do studia ani posílat SMSky. Nejdřív pošlu písničku, originál Goombay Dance Band a písnička Eldorado a v průběhu téhle písničky mi dejte vědět, kdo by to mohl tedy v české verzi zpívat. Těch možností může být samozřejmě i více, takže linka k dispozici 800 109 109. Volejte za malou chvíli.
2: Slavné desky hezky česky na Rádiu Blaník.
1: A ta chvíle přichází právě teď. Tak se těším na vaše telefonáty.

0: Nový Dance Band a písnička Eldorado na Rádiu Blaníka. Pojďme hledat českou verzi.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Slavný hit skutečně českou verzi má. Vítejte, kdo tam a jaká je ta verze?
2: Hezké dopoledne. Tak určitě Valdemar Matuška.
0: Aha.
2: A Valda Gang.
0: Dobrá, děkuju za vaše tipy, mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
3: Mirek Hostivice, dobrý den.
0: A jak to vidí Mirek?
3: Mirek to vidí tak, že zná jenom jednu verzi, a sice Valdemara Matušku z KTO a název stejnej Eldorado.
0: Děkuju, Mirku, mějte se hezky. Rádio Blaník, do třetice je tu kdo? Dobrý den i vám.
4: Dobrý den, Václav Spardubic.
0: Uh-huh.
4: Písničku zpívá Valdemar Matuška a název je Eldorado.
0: Všechny tři odpovědi tedy dnes byly naprosto správné. Valdemar Matuška, Eldorado, písnička z roku 1982. Český text tady napsal Ivo Fischer. A potom pozor, je to ještě Valda Gang, Eldorado a rok 2007. My si dáme Valdu.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Karel Gott, Charlotte Ella Gottová právě teď tady u nás na Blaníku. Přeji vám krásné dopoledne, hezkou neděli 30. srpnovou. A co dál? Za malou chvíli třeba Damien a Stýská se mi, Činaské a báseň, anebo Iveta Bartošová, Když láska schází. Hrajeme vám české písničky, tak poslouchejte dál. Hezky česky, tady na Blaníku.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně.

0: Léto s Blaníkem.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: To byla skupina Činasky a písnička Báseň. Já jsem se teď trošku zamyslel, protože já vás vlastně někam si pozval, tam, kde jsem byl a kde se mi to moc líbilo. Bylo to v Čerčanech, tam mají úžasné místo, mají tady totiž muzeum Škodovek. Je pravdou, že většina z lidí ví, že prostě Mladá Boleslav, auto, Škoda a tam, že je prostě úžasné muzeum. Ale kdo jste nebyl v Čerčanech, tak jste prohloupili, protože tady to muzeum Škodovek je skutečně velkolepé. A teď nám ho tak trošku představí Blanka Kunčarová právě z tohoto muzea.
1: My máme vystaveno přes 60 vozidel a jsme zaměření především na speciální motorsportní auta, užitkové verze, vládní limuzíny a prototypy, které se nedostaly do běžné sériové výroby.
0: Co je to tamhle za auta? Tam vidím dokonce sanitky.
1: Ano, máme letos vystavené 3 sanitky, Škodu 1200, 1202 a 1203 a Škoda 1200 je ta nejstarší, která je zajímavá i tím, že hrála v seriálu Sanitka a v loňském roce po renovaci nám ji křtil pan Hanzlík.
0: Jo, tak to je ale krásný. Jaký nejstarší exponát u vás najdeme?
1: Nejstarší exponát je z roku 1928 a je to přelom firmy Laurin a Clement a Škody, Škoda 125.
0: Kde se vzala ta myšlenka vytvořit tohle krásné muzeum?
1: Je to zásluha mého muže a jeho kamaráda, kteří každý měl svoji sbírku a dali hlavy dohromady a říkali, hele, zkusíme to ukázat lidem. No a tak už tady šestý rok takhle ukazujeme lidem.
0: Je tu poslední prázdninový týden. Kdy se můžeme přijít k vám podívat? Jak máte otevřeno?
1: My máme otevřeno od pondělí do neděle od 10 do 5 hodin každý.
0: A jak to bude ještě v září a dál mimo sezónu?
1: Mimo sezónu jsme ještě v září každý den a potom v říjnu už jenom víkendy, svátky a podzimní prázdniny.
0: Tak dneska ještě velká šance a tohle muzeum Škodovek fakticky stojí za to. Čerčany, jasné místo, kam byste měli vyrazit.
2: Pohodové České rádio.
0: A na Blaníku jedeme dál hudebně, tohle už je skvělá Iveta Bartošová, Když láska schází a za chvíli kapela Olympic, Dej mi víc své lásky. Hezky česky vám hrajeme celé léto.

0: epika písnička Dej mi víc své lásky, posloucháte Rádio Blanika. Mezi 11. a 12. tu budou Olga Lounová. Nightwork a Slunce v duši.
1: V mostě jedu a zářivel to mě sama, gesta mají se.
0: A nebo skupina Lucie a Amerika. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Zbytek dopoledne a odpoledne očekávejte v Čechách, na Moravě a také ve Slezsku oblohu, která bude většinou polojasná. Teploty v Čechách do 27, na Moravě obzvlášť na té jižní až 30.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Rádio Blaník, víkendové tipy.
3: Rádio Blaník.
5: Pěkné dopoledne. Pokud nevíte, co uvařit k obědu, nebo se vám prostě vařit nechce, vyrazte do Prahy na Ladronku. Koná se tu 16. ročník gastronomického festivalu Food. Těšit se můžete na to nejlepší ze street foodu, bister a food trucků. Ochutnáte burgery, žebra, trhaná masa, asijské i francouzské speciality a na své si přijdou i vegetariáni nebo vegani. V pražských Letenských sadech probíhá letní Letná, tedy festival moderního cirkusu. Bohatý každodenní program probíhá do konce srpna. Na řadu představení se tak můžete těšit i dneska. A kromě cirkusových vystoupení se můžete těšit i na různé workshopy, výtvarné dílny i dětmi oblíbené malování na obličej. A milovníci vláčků by dneska měli vyrazit do Lužné u Rakovníka. Na tento víkend si připravili speciální program věnovaný zabezpečovací a sdělovací technice na železnici. Nakouknete do světa, který cestující běžně nevidí, a zkusíte si, co všechno se musí stát, než může vlak bezpečně vyrazit na cestu. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
0: Báječné dopoledne, posloucháte dál Blaník. Za minutu máme 11 hodin a my hledáme písničku Petra Nováka Přátelství na Entou. To je ta další výherní, jak zazní, volejte k nám. 800 109 109. Teď už Olga Lounová a já s přáním hezkého dne.

0: byli slovenští No Name a právě na ně se můžete těšit i na letním koncertě Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Pojďme se na to podívat, další letní koncerty jsou připraveny a v tom dalším týdnu rovnou dva, už příští pátek 4. září se budeme těšit v Prostějově. Začínáme ve 4 odpoledne na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Tady zahrají, zaspívají Janek Ledecký, Petr Kolář, dále to bude Blanická kapela a nebo Slza. Ten další letní koncert o den později, v sobotu 5. září, to přijedeme do Pardubic 11:30 dopoledne. Tady na Perštýnském náměstí vystoupí Petr Naď, dále to bude Vojta Nedvěd, Blanická kapela, právě slovenští No Name, ale také Olga Lounová. Vstupné to se na letních koncertech Rádia Blaník neřeší, tedy není, je to naprosto gratis. A máme pro vás navíc speciální dárek, a to sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a také Centropolu. A ta vám už možná brzy přinese spoustu peněz. A jednomu z vás ve finále i 100 000 na ruku. Tak se pro ní v Prostějově, anebo v sobotu v Pardubicích stavte.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

Nightwork a písnička Slunce v duši, za chvíli Amerika, kapela Lucie. A možná i výherní písnička Petra Nováka Přátelství na Entou. Tak uvidíme, zdali to do 12. hodiny přijde. Po 12. už kolega Petr Slíva a Česká desítka. Ale hezky česky, my si budeme hrát taky až do 12.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Nejdřív to byla Justa, potom to byl Tomáš a teď je to Martin, který se dovolal jako třetí v pořadí.
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: A já ho vítám v našem vysílání. Martine, krásné dopoledne přeji.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, odkud voláte, Martine?
2: Z Loun.
0: Jak se tam máte v Lounech? Všechno v pohodě, dobrý?
2: Krásně,
0: tak to se hezky poslouchá. Krásné počasí ještě k tomu a navíc vy tady máte vstupenky. A to na vzpomínkový koncert na Petra Nováka v areálu Zastávka Radim u Kolína. Koná se v neděli 6. září. Jak se těšíte?
2: Já to nechám pro rodiče.
0: Pro rodiče, takže pro rodiče takový dárek, no tak to si myslím, že bude paráda. Určitě nám dejte vědět, jak se jim to líbilo a já držím palce, aby se ten koncert skutečně vydařil. Martine, gratuluju a mějte se hezky.
2: Děkuji, mějte se nasanou.
0: Tak pro Martina ještě potles. A samozřejmě, že po 13. hodině náš víkend pokračuje.
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
3: Připomeňte si rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9.

0: Hezké poledne, posloucháte Rádio Blaník. Za chvíli 12 hodin a po 12. Česká desítka. A v ní třeba Jelan.
1: Až přijde touha a pláč, budu doufat, že mě ještě znáš.
0: Miraj.
2: Milinovej zjeru, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný triko rozduplakala tráv.
0: Marek Ztracený.
3: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
0: A dalších 7 českých písniček. Hrajeme si hezky česky i v české desíce. Za chvíli Petr Slíva.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Odpoledne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasné. Čechy 27 a Morava i 30 stupňů Celsia. Toliko počasí, dobrou chuť k obědu a hezké poledne s námi.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Víkendové tipy.
5: Rádio
7: Blaník. Hezké poledne. Pokud nevíte, co uvařit k obědu nebo se vám vařit nechce, zajděte si do Mladé Boleslavy. Na třídě Václava Klementa se koná Burger Street Festival. Užijete si skvělou letní atmosféru a hlavně ochutnáte ty nejlepší burgery z celého Česka na jednom místě. Připraven je i bohatý doprovodný program. V historii parku v Letčicích si můžete užít den s husity. Vydáte se do doby Jana Žižky a prožijete den v husitském táboře. Čekají vás ukázky šermu, středověké zbraně, historické hry, dobývání pevnosti i každodenní život husitského vojska. A spoustu aktivit si navíc budete moci i sami vyzkoušet. Zajímavou akci si připravila Stará Česírna v Praze. Vyrazit se můžete na komentované prohlídky pro děti. Dozvíte se, jak funguje kanalizace a co se děje s odpadní vodou. Uvidíte taky parní stroje a svezete se lodičkou. Prohlídka trvá zhruba hodinku a vychází se ve 3 hodiny odpoledne. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Prázdniny končí škola, volá Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Pak hrnky,
8: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
9: Škola volá!
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Česká desítka.
6: Česká desítka.
4: Česká desítka.
6: Na Rádiu Blaník.
0: Vítejte v České desítce na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A je tady poslední prázdninová Česká desítka. Nějak rychle to uteklo, co? Zatímco školáci se čím dál víc netěší do školy, rodiče se čím dál víc těší, že tato instituce alespoň částečně převezme závazky. Mimochodem, všimli jste si, že čím je člověk starší, tím rychleji to letí? Tohle berte jako takové nezávazné plkání na začátku té dnešní hitparádové hodinky. I když i tak ten týden od té minulé české desítky rychle utekl. Některé věci jsou ale neměnné. Třeba to, že i dnes pro vás mám desítku nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu a to nám zase spočítala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Takže děkujeme. A protože už jsem dlouho neudělal takový ten pohled do druhé desítky,

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Malý pohled za první desítku. Momentálně 12. nejhranější česká písnička v éteru a duet Tomáše Kluse a Věry Martinové Magnetické bouře. Text je, jak jsem říkal, o přitažlivosti, o vztazích a silách, které nás někdy ovlivňují, i když je neumíme pojmenovat. Tomáš říká, že písnička vlastně připomíná, že je lepší mířit k sobě než na sebe. Svatá pravda. Tak uvidíme, jestli se třeba v příštích týdnech probojuje písnička i do české desítky. Té už se ale budeme věnovat. Tady je 10. nejhranější česká písnička v éteru. Marek Ztracený a Obuj si mé boty.
0: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník. Místo v

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: písnička na rádiu Blaník.
1: Marek Ztracený a Oboj si mé boty. Písnička, která je v české desítce třetí týden a stejně jako minule zaujala 10. místo. Je to také písnička, kterou Marek vydal těsně před svým letenským koncertem a požádal fanoušky, aby se ji naučili nazpaměť. A ti tak učinili. A takhle si ji tam s ním zaspívali.

Teď bude Marek asi nějakou dobu vzpomínat, srovnávat myšlenky, videa, fotky, záznamy a třeba z toho něco vznikne. Nás by teď za normálních okolností po 10. místě čekalo 9., ale protože tam je stejný interpret jako na 8. místě, tak to spojíme do jedné písničky, a to právě do té z 8. místa, protože je služebně mladší. A v české desítce jste ji ještě tolikrát neslyšeli. Tím člověkem, kterému se umístily písničky v české desítce hned po sobě, je Xindl X. Na místě 9. je jeho Puberťák, který slaví 50 týdnů v žebříčku. A na 8. místě je to Dovolená, která je v hitparádě 8. týden. Sám Xindl minulý týden v pražských Riegerových sadech oslavil narozeniny na narozeninovém koncertu, a i přesto, že počasí úplně nepřálo a chvílemi z nebe tekly provazy vody, tak si to přítomní s Ondrou užili. A vy si to užijete 1. zářijové pondělí, protože 7. září bude Xindl X hostem českého kytarového rána, takže se tady bude zase po 8. ráno hrát naživo. Teď už ale to 8. místo. Xindl X a Dovolená. Česká desítka na rádiu.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Malinovej sirup a Miraj na 7. místě české desítky. Písnička, ve které Miraj vlastně vzpomíná na prázdniny u babičky a když před ním řeknete prázdniny a babička, vybaví se mu právě ten malinový sirup. Miraj tedy postupně dopíjejí letošní malinový sirup, odehrávají poslední letní koncerty a těší se na ten svůj zatím největší a nejdůležitější, který si naplánovali na 12. června do pražského Edenu. Před léty platilo, že kdo nehrál v O2 aréně, jako by nebyl, teď už to skoro platí právě o Edenu. A my jdeme na dnešní první pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Teď hned. To není přesný čas, to je název písničky Davida Dejla z jeho vůbec prvního alba. V roce 2009 vydal David své debutové album Hlavolam a byla na něm právě i písnička Teď hned, kterou vypustil do rádií a ona byla 4 týdny nejhranější českou písničkou v éteru. A tady je
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
0: Pohled zpátky.

0: teď hned. David Dale a Teď hned, písnička, se kterou se v roce 2009 David uvedl na scénu, a 4 týdny to byla nejhranější česká písnička v rádích. My jsme si ji zahráli v České desítce v prvním pohledu zpátky. A za chvíli zase k nejhranějším českým písničkám uplynulého týdne.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Blaník.
1: Posloucháte Českou desítku na Blaníku, žebříček nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. A tímto se dostáváme k šestému místu. A tam nás čeká skupina, která je takovou stálicí české desítky. Za poslední roky se nepamatují týden, kdyby neměla v desítce nejhranějších českých písniček alespoň jedno želízko v ohni. Od té doby, co vyšla písnička Bratři, tak jedou doslova na vítězné vlně, protože spousta jejich písniček se probojovala na první místo a jedna dokonce trhla i historický rekord. Písničce Všechno je v pořádku od skupiny Opět a Radeček se sice ještě nepodařilo podívat se na první místo, ale co není, může být. Druhé místo už se jí podařilo. Tak teď je z toho pravda šestá pozice, ale kdo říká, že to příští týden nemůže být jinak. A ještě doplním, že je v české desítce 22. týden.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník, místo šesté.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Páté místo v české desítce Činasky a selhání a 18. týden v žebříčku. A co nového u Činasky? Postupně si také odškrtávají letošní letní koncerty, kterých měli požehnaně. Byl to pro ně vlastně takový návrat na pódia, na který se po pauze těšili. Ale když se tak dívám na ten výčet koncertů, tak léto u nich ještě nekončí, protože letní koncerty u nich pokračují až do půlky září. Konec konců, naše letní koncerty Blaníku až za půlku, takže to chápeme. Léto může být i nekonečné. Je to jenom o pocitu. Tak to bylo páté místo, Činasky a selhání. A před námi je logicky čtvrté místo, Bramborová nebo taky železná medaile. Obojí platí, protože Bramborová sezóna je v plném proudu a Eva Farná je žena ze železa. Tím nechci říct, že Miraj je Brambora, to rozhodně ne. A když to tihleti dva dali dohromady a naspívali spolu písničku, která měla být určena původně pro Evu, tak udělali dobře, protože duet Vzpomeneš si je už 20 týdnů mezi 10 nejhranějšími českými písničkami a 17krát se ocitnul na prvním místě. Tak teď je to čtvrté místo.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník. Místo čtvrté.

0: Písnička. Na rádiu Blaník.
1: 17krát první, teď čtvrtý. Duet Evy Farné a Miraje. Vzpomeneš si? Spoluautory jsou taky Rony Janeček a Jenda Vávra, který je zase spoluautorem hymny Blaníku Slunce dál svítí. A kruh se uzavírá. Tak to bylo čtvrté místo České desítky. A my jdeme na druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
1: Ten nás tentokrát zavede do nedaleké minulosti, do roku 2023. Před 3 lety slavila skupina Jelen své 10. narozeniny a k nim si nadělila album Všechno bude dobrý. Už na předchozí desce trošku změnila zvuk a trochu ho zmodernizovala a pokračovala v tom i na tomto albu. A na něm je taky písnička Touha a pláč, která potom byla 8 týdnů nejhranější českou písničkou v éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Rádiu Blaník.
1: Skupina Jelen a Touha a pláč, písnička, která byla před 3 lety 8 týdnů nejhranější českou písničkou v rádích. Tak to byl druhý pohled zpátky a teď už k medailovým pozicím. 3. místo zůstává beze změny. Setrvává na něm Poetika s písničkou Blízko, která se v české desítce drží 10. týden. A po písničce Půlnoc je to jejich další úspěšná písnička, která se probojovala do rádiových playlistů a zní v éteru mezi 10 nejhranějšími českými písničkami. Kdysi tahle kapela jezdila jako předskokani třeba s Miraj anebo Lipem, teď už jsou hlavními hvězdami. Teď na 3. místě české desítky.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo

Tak tomu říkám skok z pátého místa na druhé. Krištof a influencerka, herečka a zpěvačka Dominika Aládžia. Písnička jako stvořená pro novou desku Krištof. Nebo přesněji, ona byla stvořena pro novou desku Krištof. Dokonce, když si třeba na Spotify zadáte Krištof, tak už ji tam najdete, tu novou desku. Ještě si ji nepustíte, ale jednotlivé písničky už tam jsou i z názvy, zatím šedivé. Jediné, které se dají pustit, tak je právě tento duet, který jste slyšeli, a písnička Movie Star, kterou vydala kapela minulý týden jako novinku. A ta zní takhle. Můžu si začít hrát. Novinka Krištofů s názvem Movie Star. Celé album skupiny Krištof nazvané Půlnoční hřích potom vyjde 9. října. A nás už čeká jenom první místo a před ním rekapitulace. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. Na 10. místě je stejně jako před týdnem Marek Ztracený a písnička Obuj si mé boty. Deváté místo taky stejně jako před týdnem obsadil Xindl X a jeho puberťák. A Želízko v ohni má Ondra Ládek i na místě 8. Tam je totiž jeho Dovolená. Na malinovej sirup od babišky vzpomínají Miraj na 7. místě. A že všechno je v pořádku, hlásí skupina Opět a Radeček na místě 6. Páté místo, tam jsou Činasky a Selhání. Je to tak správně, jen se neumím učet. A Bramboru si tentokrát odnášejí Eva Farná a Miraj za písničku Vzpomeneš si. Už nehledám to místo, kde všechno mám. Bronz má stejně jako před týdnem Poetika a jejich písnička s názvem Blízko. Krištof a Dominika Aládžia a Půlnoční hřích, to je místo druhé. Česká desítka. Česká desítka. Česká desítka. Na rádiu Blaník. A jdeme na to první místo. No, líbí se jí tam. Ať už s Mirajem, anebo samotné. Eva Farná je prostě královna. 17 týdnů vedla českou desítku její společná písnička s Mirajem Vzpomeneš si. Potom Miraj odsunula a sama zaujala pozici nejhranější české písničky v éteru se solovkou Neříkej, co má se stát. A na tom prvním místě je po třetí. Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Po třetí je v čele české desítky tahle písnička od Evy Farné s názvem Neříkej, co má se stát. A zatímco Eva se po letošním úspěchu v pražském Edenu chystá na další velký koncert, tentokrát pro polské fanoušky, my jsme dospěli ke konci poslední prázdninové české desítky. Slyšeli jste všech 10 nejhranějších českých písniček v éteru uplynulého týdne, tak jak nám to spočítala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Děkujeme. A česká desítka tady bude i v ten první školní týden, to znamená v premiéře zase v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Krásnou neděli, hezké odpoledne, od mikrofonu zdraví Jirka Frelich a přeji pěkný poslech Blaníku, co po 13. hodině. No hezky česky, třeba Marie Rotrova a Měli jsme se potkat dřív.
3: Měli jsme se potkat dřív za zemi. Mohli jsme se vznášet výš nad zemí.
2: Taky Michal David a právě začínáme.
4: Právě začínáme, je nám fajn. Teď do gala se dáme, je nám fajn.
2: Nebo od Kabátů Pohoda. Protože dnes odpoledne to bude pohoda na Blaníku a budeme dál hrát hezky česky. Hrajeme hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
2: Obloha se začíná během neděle vyjasňovat, čeká nás krásný letní den, i když sem tam se objeví nějaký ten mráček, ale z něj většinou nezaprší, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
6: Ale jen výjimečně se během dne objeví přehánky nebo slabý déšť. Teploty vzduchu dnes vystoupají na 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě může být až tropických 30. No a v 1000 metrech na horách bude kolem 19 stupňů.
2: Zítra bude zpočátku oblačno, ale postupně na většině území déšť nebo přehánky. Teploměr zítra přes den 21 až 25 stupňů.
5: Rádio Blaník.
7: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.

krásné odpoledne. Rajský dvůr ve Votěckém klášteře dneska patří dětem. V rámci pohádkového léta se tu každou prázdninovou neděli koná divadelní představení a dneska je na programu klasická pohádka o Budulínkovi a začíná v 6 odpoledne. Před začátkem si můžete koupit i občerstvení a vstupné je 80 korun. Dětem se bude líbit i v zooparku Zelčín. Na programu je rozloučení s prázdninami. Kromě zvířat se můžete těšit i na malování na obličej, diskotéku na trampolíně nebo na hudební vystoupení. Od 6 odpoledne si budete moci opéct špekáčky a v 8:30 večer je na programu magické noční krmení. A podobná akce je i v Praze, v parku na Pankráci. I tady se dneska loučí s létem a s prázdninami. Připraven je pestrý program plný sportovních soutěží, exhibic a workshopů. Chybět nebude oblíbený breakdance nebo atraktivní ukázky a workshopy parkouru. Začíná se ve 14 hodin. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Bedich
1: na rádiu Blaník.
2: Krásnou neděli, za pár vteřin už bude 13. hodina, před námi je skupina Kabát a Pohoda a taky třeba Jana Kiršner. Tak doufám, že máte pohodovou neděli.

0: Jana Kerschner a písnička Pokoj v duši na Blaníku při neděli. Krásné odpoledne. Teď se podíváme na Pelhřimovsko. Hrad Kámen se totiž znovu konečně otevřel návštěvníkům. 3 roky tam probíhala velká rekonstrukce a dost se tam toho změnilo. Ale expozice, které propojují historii hradu a sbírku historických motorek, zůstávají. Ovšem je to teď celé takové modernější, jak říká ředitel Pelhřimovského muzea Vysočiny Ondřej Hájek.
1: Rozšířila se expozice motocyklů do více prostor, zmenšila se poněkud ta interiérová expozice, ale zmenšila se s tím, že vlastně se zmenšila jen o jednu místnost, protože naopak my jsme jednu místnost, která původně byla jako zázemí hradu, nechali zpřístupnit pro návštěvníky a propojili jsme ji tak, jak historicky byla. Expozice motocyklů je větší svou plochou, počtem strojů větší není, je spíš kvalitnější z hlediska výběru a prezentace těch strojů.
0: Tak my z Blaníku zdravíme na hrad Kámen, zdravíme celé Pelhřimovsko a teď už ABBA.

0: František Nedvěd a legendární písnička 19. No, Nedvědi, ti mladší, přebírají žezlo po svých rodičích. A musím říci, co se týká Vojty Nedvěda, že včera se mu povedla písnička zpívaná naživo v našich písničkách k táboráku. Bylo to řemeslo?
1: Chtěl jsem nastartovat auto, ani nehleslo.
0: A tak to znělo.

0: padá.
1: No, jablko nepadá daleko od stromu. Tak si užijte i dnešní vlastně poslední letošní písničky k táboráku. Po 18. hodině budeme hrát celých 60 minut jenom písničky, které si vychutnáte nejlépe třeba u ohýnku. Počasí přeje tomu, aby jsme si k tomu dali i dobrého buřtíka na ohni. Takže v 18 hodin to začne Michal Tučný, koukám také Rangers, Pavel Bobek, ale i skupina Olympic. Těšte se. No a za chvíli Marie Rotrová. Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi. Písnička Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

0: Písnička Děvče z krásných začátků právě teď dozněla na Blaníku. Já si myslím, že je speciálně teď ta pravá chvíle zvednout telefon 800 109 109. Popovídal jsem si s Lukášem, Tomášem, vysvětlil jsem Lukášovi a Tomášovi, jste první a druhý na telefonu. Kdo pak je třetí? Tady je Rádio Blaník. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Karel z Ostomec pod Brdy.
0: Karle, tleskám. Třetí na naší lince.
2: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: Tak já moc a moc gratuluji, protože Petra Nováka si budete moci užít alespoň v podobě písniček. V areálu zastávka Radim u Kolína, která vlastně vypukne 6. září roku 2026. V tento den by Petr oslavil 81. narozeniny. Vy budete u toho, můžete si poslechnout všechny ty krásné písničky, už tedy v podání jiných, ale určitě to bude neméně hezké. Těšíte se?
1: Určitě.
0: Určitě, tak už máte plán na příští víkend. Tak moc gratuluji. Jakou máte rád písničku od Petra Nováka?
1: No, tahle ta, co zrovna odehrála, nebo Klaunová zpověď.
0: Ano.
1: Ono jich je víc, jich písniček.
0: Super, tak si to užijte. Máte to daleko vlastně do zastávky Radim u Kolína?
1: Ani tak ne.
0: Ani ne.
1: Od Berouna vlastně.
0: Jo, tak to je vedle.
1: Takže to není tak daleko.
0: Super, užijte si to. 6. září je to vaše. Mějte se krásně.
1: Taky.
2: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
3: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5 000 u Dytonu.
3: Už od zítřka u nás na Blaník.

0: Hladíkové České rádio.
1: A další vstupenky pro vás ještě máme, tak pozorně poslouchejte. Blaník, vzpomínková akce na Petra Nováka se koná tedy v neděli právě za týden 6. září a ještě někoho z vás rádi pošleme. Tak pozorně poslouchejte vaše rádio. Teď už ale Michal David a právě začínáme.

0: zase.
1: Ups, udělala jsem to znova. Ups, I did it again. Překlad písničky Britney Spears, která dozněla, je to hit roku 2000 a těšte se na další krásné a české hity. Dáme si po 14. hodině třeba Václava Neckáře, Helenu Vondráčkovou a šíleně smutnou princeznu.

0: Hezky česky hraje Blaník celé léto, dáme počasí na vrch a ještě krátké dopravní informace.
1: Blaník za volantem.
0: Tady je Markéta z ředitelství silnic a dálnic. Pozor na hromadnou dopravní nehodu.
2: Hromadná nehoda blokuje levý jízdní pruh na Pražském okruhu na 61. kilometru ve směru od dálnice D1 k Černému mostu. Další nehoda osobního auta překáží v levém jízdním pruhu na dálnici D11 na 94. kilometru ve směru do Prahy. A se zdržením do 20 minut počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1 mezi 29. a 23. kilometrem.
0: Přejeme šťastnou cestu. Dopravní linka Rádia Blaník má 603 11 71 71. Pokud máte dopravní informace, zavolejte nám je.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
3: Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou ke 14 stupňům. Pondělní obloha bude ráno a dopoledne oblačná až zatažená, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne ale začnou srážky od západu ustávat a začne ubývat také mraků. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytne přehánka. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Eliškou.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Frikš náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Mezi Babišem a Pavlem nejsou problémy ani boj. Umělá inteligence pomůže taky zemědělcům. Kajakář dostal neobhájil titul na pětistovce. Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. S prezidentem nemáme žádný problém a nepanuje tady ani žádný boj. Ve videu na sociálních sítích to uvedl premiér Babiš. S hlavou státu se šéf kabinetu naposledy sešel ve čtvrtek po zasedání Bezpečnostní rady státu, a to na prezidentovu žádost. Mluvili spolu hlavně o kybernetické bezpečnosti a zahraničních cestách. V Priznicových léčebných lázních v Jeseníku případy střevní chřipky nepřibývají. Hygienici tam od začátku srpna zaznamenali 144 případů gastrointestinálních obtíží, zejména průjmu a zvracení. Nyní už ale podle nich se situace uklidnila. Co za nákazou stálo, hygiena dosud nezjistila. Umělá inteligence míří i do českého zemědělství. Nový systém Agata má farmářům usnadnit plánování i práci s daty a poradit třeba s výběrem vhodných plodin nebo zemědělské techniky. O jak velkou pomoc jde, popíše ředitel společnosti Agata Ondřej Hale.
5: Díky tomu, že ona umí dělat různé typy analýz, tak vy pak vidíte, že tento traktor není vytížený, je zbytečně výkonný a podobně, koupíte si třeba jiný traktor. Nebo potřebujete zjistit marži na jednotlivých polích, kde hospodaříte. Nebo potřebujete znát stav svého skladu, co máte na tom skladu za přípravky, za hnojiva.
4: Kromě zemědělství už umělá inteligence nachází uplatnění taky ve zdravotnictví, dopravě, průmyslu a nebo veřejné správě. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa v polské Poznani zlato neobhájil. Český reprezentant, který bojuje s virózou, skončil čtvrtý. Start na světovém šampionátu se naopak povedl double kajaku Jakub Špicar a Daniel Havel. Ti si dojeli pro bronz. Tolik zprávy a teď je za mikrofonem zase Jirka.
6: Já děkuji, doufám, že start 14. hodiny se, Eliško, povede i nám.
2: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
6: Zvlášť, když tady máme takový hit, jako je duhová víla Hana Zagorová, Petr Rezek, na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

0: Yeah. Alvaro Soler, jeho letní hit Sofia na Blaníku a myslím si, že letošní léto je plné krásných velkých hitů, které můžete slyšet i naživo, protože nás čeká další letní koncert a to už v pátek v Prostějově náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Začínáme ve 4 hodiny odpoledne a dorazí Petr Kolář. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten vás. Taky Blanická kapela nebo Janek Ledecký. Do Prostějova vám přivezeme vedle dobré nálady taky skupinu Slza. Jenže ty jsi holka z plakátu, kluky jako já máš. Tak si s námi pojďte užít pohodové páteční odpoledne plné krásných českých písniček. Naše letní koncerty jsou úplně zdarma. Letní koncerty Rádia Blaník. A jak nám to leto končí, tak si představte, že my pro vás ten příští víkend máme dokonce dvojitou dávku letních koncertů. Kdyby Prostějov pro vás prostě byl daleko, tak zavítejte do Pardubic v sobotu, protože hned v sobotu Petr Naš. Ze Slovenska skupina No Name. Olga Lounová, Memento Mori, tam taky zazní určitě. Ráda zpívá takovou písničku Olga, dorazí Vojta Nedvěd a i tam dorazí naše Blanická kapela, tak abychom to shrnuli, Prostějov v pátek, v sobotu Pardubice a vystupuje pokaždé někdo jiný. Kdybyste si chtěli s námi udělat takovou šňůru, tak doražte v pátek prostě do Prostějova a i do Pardubic v sobotu. Tam to startuje už o 11:30 na Pernštýnském náměstí, takže Pernštýnské náměstí bude plné hudby a Rádia Blaník. Moc se těšíme, bude to úžasné. Krásný víkend.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
2: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Chyť své dny, to už je písnička Karla Gotta, kterou vám teď posíláme. Jindřich Parma se tady postaral o velmi krásnou hudbu. Chyť své dny, zpívá Karel Gott, jak jinak. No a my vám přejeme, abyste si užili neděli.

0: Daniel Landa, písnička Morituri, to salutant, teď na Blaníku. Tento víkend, si představte, se konala v Kalifornii soutěž o nejošklivějšího pejska. No a vyhrála to Fenka Mopse, prý proto, že byla opravdu ošklivá a navíc, když vyplazí jazyk, tak ten jazyk má permanentně nakřivo. Takže vyhrála Fenka Mopse jako nejošklivější pes na světě. No to jsou soutěže. Soutěž o nejošklivějšího psa. No dali byste tam toho vašeho? Já věřím, že ne. Ale nicméně proti gustu, že jo? Nebráníme se tomu, co vymysleli ve Spojených státech. Zdravíme do Kalifornie, kde teď aktuálně mají noc. Nicméně my si dáme hezkou českou. Znám jednu krásnou zahradu. Písnička z Šíleně smutné princezny. Václav Neckář, Helena Vondráčková. Za chvíli na Blaníku dál hezky česky.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Toto uteklo. Zítra už je tady poslední den prázdnin. Vzpomínáš si, jak jsi to prožívala?
3: No to už je dávno.
2: No to mi povídej.
3: Ale co vím naprosto jistě je, jak to budeme prožívat zítra.
2: No pohodově. A s vámi těšíme se na vás v dobrém ránu na Blaníku už v 6 hodin. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.

Je neděle odpoledne a my si necháváme hrát písničku v šíleném kolotoči, písnička Lucky Vondráčkové. Ano, zítra je pondělí a třeba budete v šíleném kolotoči, protože děti už se chystají taky do školy, no a třeba v práci to zítra bude zase jeden velký kolotoč. Každopádně, zítra je pondělí, ano, a to znamená, že nás čeká tajemný rok. Po 9. hodině se vypravíme do roku, kdy premiéru na televizních obrazovkách měl legendární pořad, který moderoval Jan Rosák. Poznáváte, o jaký se jedná rok? Kdy byla premiéra na televizní obrazovce? Já přidám ještě jednou malinkatou nápovědu v podobě písničky. Písnička z jednoho slavného amerického sportovního filmu, ta byla legendární. Film vznikl o trošku dříve, než se dostal sem k nám v Československu na televizní obrazovky. A bylo to ve stejném roce, kdy jsme si poprvé mohli a možná někteří i na černo zakoupit legendární VHSku s tímto filmem. No a tam se objevila i tato písnička. Teď Survivor a písnička z toho konkrétního filmu a do tajemného roku se vypravíme určitě zítra po 9. Nápověd bylo víc než dost, ale každopádně teď si hrajeme filmovou věc.

0: Otavan, písnička Hands Up, teď na Blaníku při neděli. Ano, odpoledne nám pomalu, ale jistě ubíhá a krásné máme odpoledne. Do studia nám tak nádherně svítí sluníčko, že si k tomu ještě klidně pustíme Levandulovou. Hana Hegerová, Petr Habka, krásný duet, taky Dalibor Janda, Žít jako kaskadér.
1: Žít jako kaskadér.
0: Drahokami a Miraj. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. V noci očekáváme polojasno až oblačno. Zítra se to trošičku změní. Pondělní obloha bude ráno a dopoledne oblačno až zatažená místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne ale začnou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat většinou na polojasno. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
4: Dejte pozor na dálnici D8 mezi 20. a 19. kilometrem ve směru na Prahu. Na Krajnici probíhají práce údržby. Dále se podíváme na Benešovsko při průjezdu Kozmicemi. Je uzavřená silnice z důvodu prací. Na vozovce v Mělníku ve Fignerově ulici probíhají práce na silnici taktéž. Tudy určitě také neprojedete, zvolte tedy jinou trasu. A na Příbramsku na výjezdu z Nového Knínu směrem na Drhovy probíhá údržba silnice. Tady je úsek taktéž dočasně uzavřený. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Eliškou.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
10: pak hrnky,
9: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
12: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
13: Podvodníci mají při prodeji aut novou fintu. Dopravu v Harachově omezí velká oprava. Tenista Federer vstoupil do síně slávy.
2: Rádio Blaník.
13: Hezké odpoledne přeje Eliška Potrubová, jsou tu zprávy. Podvodníci volí při prodeji aut stále jiné způsoby. Mezi známá rizika patří třeba stočený tachometr, nepravý VIN-kód nebo utajená informace o počtu majitelů nebo nehodě. Novou metodou je teď falšování data výroby a kvůli tomu může být cena i výrazně vyšší. Podle odborníků prověřování vozů i po technické stránce potvrzuje, že řada aut není v dobrém stavu, a to ani s čerstvou STK. Prezident Petr Pavel nevidí důvod ke stažení žaloby žaloby k ústavnímu soudu kvůli summitu NATO. Chce vyčkat na to, jak soud vyjasní kompetence vlády a hlavy státu. Prezident to uvedl v předtočeném rozhovoru, který odvysílala televize CNN Prima News. O žalobě zatím soud nerozhodl. V Harachově začne zítra důležité dopravní omezení. Odstartuje oprava hlavního průtahu městem. Kde konkrétně budou práce probíhat, ví místostarosta Tomáš Ploc.
10: Letos se budou dělat dvě etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na Lanovku. Druhá etapa by měla být odbočka od Lanovky k městskému úřadu.
13: A na řadu přijde i třetí etapa, která odstartuje až příští rok na jaře. Legendární tenista Roger Federer korunoval veleúspěšnou kariéru. Rodák ze švýcarské Bazileje vstoupil do síně slávy, do kterého uvedla jeho manželka. Federer jako první muž vyhrál 20 Grand Slamů, má rekordních 8 titulů z Wimbledonu. Celkem ovládl 103 turnajů, na prvním místě žebříčku strávil 310 týdnů. A na kontě má taky triumf v Davis Cupu a olympijské zlato ve čtyřhře. Tolik zprávy a teď už je tu zase Jirka.
0: Já přeji krásnou neděli tenisovým fandům, říkám, že dnes startuje US Open a máme tam docela dost žen. Tak budeme držet palce.
3: Jirka Frelich
2: na rádiu Blaník.
0: Krásnou neděli za pár vteřin, 15. hodina. Teď budeme chvíli žít jako kaskadér díky písničce Dalibora Jandy a za chvíli třeba taky Vanaslovy věci. Každopádně se zeptám, co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost. I na to se dostane.

0: Muže lákají skály, taková písnička nám dozněla. No a já se jenom zeptám, proč pak nám tady někdo volá, Rádio Blaník. Dobrý den.
1: Vláďa, dobrý den. Volám na Petra Nováka.
0: Vláďo, vy voláte správně. Ještě vám prozradím, že během písničky už jsem mluvil s dalšími dvěma. Vy jste třetí na telefonu. Tleskám.
2: Víkend s Petrem Novákem na Rádio Blaník.
0: Teď jsme to neslyšeli, co jste říkal, že máte radost.
1: Děkuju pěkně, mám velkou radost.
0: Ano, tak doufám, že máte čas v neděli právě za týden.
1: Ano, určitě.
0: Protože od nás máte dvě vstupenky na vzpomínkový koncert na Petra Nováka. V areálu zastávka Radim u Kolína, koná se to právě v neděli, příští tu neděli 6. září. No a dostáváte ještě album Pepy 9. Znamení andělů, protože ten celý vzpomínkový koncert organizuje. Tak si udělejte čas, někoho vemte sebou, zaspívejte si ty krásné písničky Petra Nováka. Jakou vy máte rád?
1: V podstatě od něj skoro všechny, ale tahle ta byla nádherná teďka, co zpíval.
0: Že, docela jsem ji dlouho neslyšel, navíc.
1: Přesně tak.
0: Vydržte na telefonu vstupenky a CDčko, za chvílečku pošleme na tu správnou adresu a mějte krásnou neděli. Kam zdravíme vlastně?
1: K Mělníku. Obec Tuháň.
0: Dobře, tak to nemáte ani daleko, do Radimi.
1: Nemám, je to kousek.
0: Skoro na trati. Mějte se krásně.
1: Taky děkuju a hezký poslech všem posluchačům a krásný den všem.
0: Vám taky. No a pozor, máme tady ještě taky další výherní písničku.
2: Je to růže, nebo to můj stín.
0: Co je to láska, jakmile zazní,

0: tato písnička velký hit Petra Nováka. Tak zase platí 800 109 109 dvě vstupenky na tu příští neděli na vzpomínkový koncert na Petra Nováka a ještě album Pepy 9. pro někoho z vás. Držím palce.
1: Víkend s Petrem Novákem na rádiu Blaník.
0: A teď už vanastovy věci.

0: Lionel Richie nám právě teď zpíval na Blaníku krátce po čtvrt na čtyři. No a otázka na vás, co vám tento týden udělalo radost, nebo teď o víkendu, co vás potěšilo, pište SMSky na 603 118 118. Dostane se na ně za chvíli a taky Miraj. A písnička Drahokamy, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin.

0: MC Erika Barbara, písnička Sen, teď u nás na Blaníku při neděli odpoledne, krásné SMSky nám posíláte. Otázka zněla, co vás potěšilo, co vám udělalo radost. Eva popsala novou smlouvu s příjemným manažerem, protože to sice není vesněná práce, ale v tom věku, který uvádí, a nebudu ho číst, se zlomeným zdravím prý je ráda za skvělou novou smlouvu a moc se těší do práce. Prý Blaník poslouchá od dob kamenného pásu. Evo, děkujeme. Tak ať se v nové práci hlavně daří. Karel z Hostomic napsal SMSku, že vyhrál u nás vstupenky na vzpomínkový koncert Petra Nováka. Ano, bylo to dnes po 13. hodině. Karle, děkujeme moc za krásnou SMSku. Petr Novák, to je prostě legenda. Ještě budeme rozdávat, mimochodem. Pavel z Damníkova si dnes pochutnává na písničkách Petra Nováka a říká, že jsou krásné, nezapomenutelné, díky moc. Jedna posluchačka dostala na závěr prázdnin dárek od dcery a vnuček, nádherný víkend ve Špindlu, to je rozloučení s létem, jak se patří, tak si to užijte. Milan, Šárka a všichni z Vojkovic napsali, že děkují za první vojkovský Guláš Fest. Hasiči uspořádali nakonec prázdnin soutěž v guláši. Sešlo se prý 6 týmů a spousta ochutnávačů. A byla to prý krásná akce, jak se patří. Teď jsem trošku začal slintat, chápu. Zdravím vás všechny. Jana z Vamberka, naše neúnavná cestovatelka, se vrátila z Čenkovic s noučaty a bilancuje letos za Kintos, Konopiště, Luhačovice, dvakrát Čenkovice. Jana měla prostě krásné léto. Jani, díky za hezkou SMSku. Uvidíme, co jí překoná, pokud vůbec. Nicméně, tady je moc hezká SMSka. Gabča z Prahy strávila 3 týdny v Černé hoře u dcery a mezi tím jí druhá dcera porodila vnuka. Přiletěla před 2 týdny, pochvalovala si, jak může nového vnoučka vidět, malého Davídka. Gabčo, krásný příběh, děkujeme moc. Na závěr Jiřina v sobotu ráno v 4:30 jí vzbudil vnuk Kamča s kamarády, aby jí řekl: babi, máme tě moc rádi. Tak já doufám, že to bylo moc krásné probuzení. A víte co? Zkuste mě překvapit, co vás potěšilo a co vám udělalo radost. Telefon do studia 800 109 109. Já vás taky překvapím tím, že nám píše posluchačka Mary, která občas napíše, moc dobře si na Mary pamatuju, a Mary píše: scháním hodinového manžela, instalatéra, na celkovou výměnu baterií u vody, u umyvadla, gratis. No, Mary, nevím, jestli to vyjde, ale do éteru jsem to řekl. Uvidíme, kdo je na telefonu a kdo mě třeba překvapí. Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
1: Hanka Daňčová.
0: Hanička, tak jaká byla neděle nebo víkend?
1: Bylo to super. U nás byla sestřenice Charlotte.
0: Mhm. Charlotte Gotová? Ne.
1: Ne.
0: Ne, jenom Charlotte. Dobře, dobře. A užili jste si krásný víkend, ano?
1: Ano.
0: Byli jste se koupat, nebo už ne?
1: Byli jsme v Radlicích v bazénu.
0: Hezky, hezky. Bylo teplo. Krásný letní víkend. A co škola? No?
1: Netěším se.
0: Já si to myslím. Tak už to přijde. Kam zdravíme, do jakého města?
1: Do Prahy.
0: Do Prahy, no tak paráda. Tak do velkoměsta dokonce. Tak ať to vyjde ten konec prázdnin, jak se patří, a ve škole ať paní učitelka nezlobí, jo?
1: Jo, děkuji.
0: Super. Krásnou neděli. Děkuji za krásné SMSky, za krásný telefonát a snad vás potěší tento nádherný duet. Petr Habka, Hana Hegerová a Levandulová. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Xindl X a písnička Dřevo. Kde jaký muž se v tom našel, já taky. No a po 16. hodině Iveta Bartošová Málo mě zná. Takže hezky romanticky budeme hrát i Janka Ledeckého. Právě teď mohu slíbit taky Hanu Zagorovou. Na Planíku budeme hrát hezky česky, jinak by to rozhodně nebylo fér. Hrajeme si hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra vystoupají k 26 stupňům. Ráno bude foukat slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr. Ráno a dopoledne bude obloha oblačná až zatažená, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne ale začnou srážky od západu ustávat, oblačnosti ubývat většinou na polojasno. A odpoledne se objeví srážky jen ojediněle. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
3: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D8 na 7. kilometru ve směru na Drážďany dejte pozor na nepojízdné osobní auto, projíždějte místem velmi opatrně. V Kladně ve Vodárenské ulici bourala dvě osobní auta, tak tady určitě očekávejte komplikace. Dále na Berounsku mezi Mořinou a Karlštejnem máme další dopravní nehodu dvou osobních aut, projíždějte místem velmi opatrně. Na Benešovsku při průjezdu Kozmicemi je uzavřená vozovka z důvodu prací na silnici, tak s tím počítejte a zvolte jinou trasu. A na Kladensku na výjezdu z Jedumělice na Libovice počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Eliškou.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Hnutí ANO by podle průzkumu volilo méně lidí. Z liberecké zoo odjela poslední slonice. U Kypru se převrhla výletní loď. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hnutí ANO dál klesá podpora. Nyní by ho volilo 30,5% lidí. I tak se tedy stále drží na prvním místě. Polepšil se druhý stan, který by získal 17%, ODS pak zůstává na 15,5%. Ukázal to průzkum agentury Kantar pro ČT. Do sněmovny by se dostali ještě SPD, motoristé a piráti. Pražská invalidovna se na 3 roky kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavřela. Opravy vyjdou na víc než 2 miliardy korun. Co všechno tato výjimečná barokní památka nabídne, až bude hotovo, popisuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
9: V historické budově vznikne stálá expozice věnovaná založení a fungování invalidovny, stálá expozice Šlechtická sídla ve správě Národního památkového ústavu, budou tady nové výstavní prostory, multifunkční sál, návštěvnické centrum, kavárna, prostory pro vzdělávání a kulturní akce.
8: Obnova potrvá do roku 2029 a první návštěvníci se do nového prostoru dostanou až v roce 2030. Po dlouhých 70 letech skončili v Liberci s chovem slonů. Ze zoologické zoologické zahrady dneska odjela slunice Bala, která se vydala do nového domova v zařízení Scandavale ve Velké Británii. Pavilon, který sloni v Liberci obývali, teď čeká důkladná technická prověrka. Její výsledky rozhodnou, co s ním bude dál. U pobřeží severního Kypru se převrhla výletní loď. Na palubě bylo přibližně 270 lidí. Podle tamních úřadů nejméně 6 lidí zemřelo. Zhruba stovku osob se zatím podařilo zachránit, některé skončily v nemocnici. Soukromý trajekt vyplul z přístavu Kyrenia a zatím z neznámého důvodu začal okamžitě nabírat vodu. Tolik zprávy, teď má slovo Jirka.
0: A já přeji krásnou neděli pár vteřin a bude 16.
1: Jirka Frélich
7: na rádiu Blaník.
0: Užívejte si dnešní den plný sluníčka, jenom sem tam a zcela výjimečně nějaká přeháňka. Zítra už to přijde, bude déšť. Abyste věděli, že to myslím vážně, tady je písnička Déšť Marie Rotrové, ale dnešek, ano, dnešek je skutečně letní a my vám k tomu dáme ještě jednu letní informaci navrch. Za chvíli.

0: právě teď. Pokud byste chtěli vidět Janka Ledeckého na našem letním koncertě, uvidíte, a to už ten nový týden, protože Janek Ledecký bude v pátek, bude to 4. září s námi v Prostějově. Teď ale místa nabitá historií, tento týden jsme se s Mirkem Táborským vypravili třeba za pevností ukrytou v lesích. A pokud vám páteční díl unikl, nevadí, je tady i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.

0: Krásný den, milí blaníci. Mám pro vás ještě jedno místo, ze kterého doslova dýchá historie. Asi 7 kilometrů vzdušnou čarou od Hořovic leží v brdských lesích zřícenina Valdek. Nejsnadněji se k ní dojde po značené cestě z Neřežína. Místo pro stavbu kamenné pevnosti nebylo vybráno náhodou. Před nepřáteli ji chránil těžko přístupný terén, jehož část tvořilo kamenné moře. Pokud byste si chtěli Valdek prohlédnout i ze zadní strany, na kamenné moře vás dovedou pěšiny. Zepředu, kam dojdete po turistické cestě, už balvany chybí, neboť byly využity při stavbě hradu. Od první poloviny 19. století se zřícenina Valdek stala oblíbeným cílem obrozenců a prvních turistů. Hrad v této době navštívili například Božena Němcová nebo Karel Hynek Mácha. Až do 30. let 20. století náležel do soukromého majetku hrabat z Hanau. Když vzniklo roku 1926 v Brdech dělostřelecké cvičiště, zůstal Valdek mimo uzavřený vojenský prostor, ale v 50. letech už byl jeho areál zahrnut do vojenského prostoru Brdy a přístup k němu byl zakázán. V té době už rychle chátral a nic na tom nezměnil ani opakovaný zápis hradu jako kulturní památky v letech 1965 a 75. Po sametové revoluci se situace přece jen změnila. Počátkem 21. století prošla rekonstrukcí brána, která uzavírá vstup do nádvoří. Jinak byl hrad ponechán svému osudu. Na jeho zdech zatím stále ještě hlodá zub času a vstupu na nádvoří brání mříž, která se otevírá pouze při předem ohlášených akcích pořádaných spolkem Valdek, který se o zříceninu stará. Ale obdivovatelům památek už se blízká na lepší časy. Odhadem do 3-4 let by hradní jádro mohlo být zpřístupněno. Tak držme spolku Valdek palce, ať se plány vydaří a ať už brzy nemusíme, řečeno slovy Františka Palackého, jeden z nejpamátnějších hradů země české obcházet jen zvenku. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
3: A my jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky celé léto za minutu čtvrt na pět. Už se tady objevil Vlasta Suk, už se těší, usmívá se od ucha k uchu, teď ale zase hezky česky.

dokola. Možná, že jste si zpívali písničku Ty nezvedáš mi telefon, když jste volali 800 109 109, jakmile zněla písnička Petra Nováka. My tady hrajeme o vstupenky na příští neděli, kdy se koná vzpomínkový koncert, který je věnovaný Petrovi Novákovi a jeho krásným písničkám v Radimi u Kolína. Je to taková bývalá železniční zastávka, krásné místo. Koncert pořádá Pepa 9. a bude to krásná vzpomínka. V neděli 6. září a vstupenky tady máme a čeká tady někde na vás i písnička Co je to láska? Je to růže, nebo polují stín. Tak jakmile zazní, volejte 800 109 109, protože třetí volající vyhrává nejenom dvě vstupenky, ale taky jedno CDčko. A za chvíli Iveta Bartošová Málo mě zná. Protože na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

0: Vítek Ztracený a písnička Zastav mě. Za chvíli mě zastavíte, protože mě vystřídá Vlasta Suk, ale ještě bych vám rád prozradil, že v Pražském obecním domě je speciální výstava, jmenuje se Poklady světové filatelie 3 a můžete tam vidět i poštovní známku One Cent Magenta. A proč právě jí teď zmiňuji? No protože ona je totiž nejdražším předmětem na světě, což potvrzuje jeden z pořadatelů výstavy Tomáš Mádl.
1: Přepočtu na váhu a na velikost, tak opravdu neexistuje na světě dražší věc. Váží to 0,4 gramu a stojí to 250 milionů. Takže je to nejdražší věc na světě. Samozřejmě v podstatě asi jako těžko ukradnutelná. Za prvý je teda extrémně chráněná, za druhý, co by s tím kdo dělal, protože stejně, když je jedna, no, tak by ji nemohl prodat, že?
0: Takže absolutní světový unikát poprvé v Česku. Ještě doplním, že výstava potrvá v Pražském obecním domě do příští neděle.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Toto uteklo. Zítra už je tady poslední den prázdnin. Vzpomínáš si, jak jsi to prožívala?
4: No to už je dávno.
3: No to mi povídej.
4: Ale co vím naprosto jistě je, jak to budeme prožívat zítra.
3: No pohodově. A s vámi těšíme se na vás v Dobrém ránu na Blaníku už v 6 hodin. Petr Slíva
4: a Adéla Zahradníčková.
2: Radio Blaník. Pohodové ráno. Pohodové České rádio.
0: Jirka Frelich přeje krásnou neděli, už je tady Vlasta Suk. Vlasto, já ti jenom řeknu ahoj.
5: Já ti taky řeknu ahoj a uží si zbytek dnešního dne.
0: Děkuji, těším se na písničky k Táboráku, budou poslední letos v
5: létě. Ano, taky ano. Se těším.
0: Tak teď ale Mike Oldfield a Bonnie Tyler a písnička Island a za chvíli Hana Zagorová, budeme si hrát hezky česky, jinak by to nebylo fér, jak zpívá v písničce, to by nebylo fér. Za chvíli právě takovou vám pustíme. Tak mějte krásné nedělní letní odpoledne.

0: Hana Zagorová a To by nebylo fér. Posloucháte Rádio Blaník. Teď už s Vlastou Sukem užijeme si další hodiny spolu. No a za chvíli zprávy. Po nich třeba Petra Janů, Už nejsem volná. Taky škvor, Síla starých vín. Že věci některý jsou neměný. A přihodíme Michala Hrůzu na pořád. Vrátit, bylo to poslední. Hrajeme hezky česky, ještě 7 minut a bude 17 hodin.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Pěkný den vám přeje Ivana Bálkovská. Zítra očekáváme ráno a dopoledne oblačno až zataženo. Místy bude pršet, lokálně se mohou objevit i bouřky. Během dopoledne ale začnou srážky od západu ustávat, oblačnosti ubývat a odpoledne se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytne přeháňka. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 26 stupňům. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
1: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
2: Na Berounsku u Nenačovic ve směru na Úhonice zasahují záchranné složky u havárie motorkáře, tak projíždějte místem velmi opatrně. V Kladně ve Vodárenské ulici bourala dvě osobní auta, tak dejte určitě velký pozor. Dále se podíváme do Mělníku v Nezvalově ulici mezi křižovatkami ulic Fígnerova a Vlasákova probíhají stavební práce. Tady je silnice uzavřená, tak s tím počítejte a zvolte určitě jinou trasu. Na Příbramsku mezi Zbenicemi a Sjezdem z dálnice D4 je silnice uzavřená, tak jděte jinudy. A na Benešovsku u Konopiště ve směru od Václavic probíhají práce údržby, místo je neprůjezdné. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Eliškou.

0: hračky, flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Prezident odmítá, že by vedl předvolební kampaň. Za chleba si od podzimu možná připlatíme. Basketbalisté poprvé v historii vyzvou Norsko. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel se ještě nerozhodl, zda bude podruhé se ucházet o post hlavy státu. Odmítá tedy, že by vedl předvolební kampaň za své znovu zvolení, jak uvedli někteří představitelé kabinetu. Rozhodnutí chce Pavel oznámit v polovině příštího roku. Řekl to pro CNN Prima News. Potravinářská pšenice zdražuje. Spolu s růstem nákladů na energie nebo dopravu to podle výrobců vytváří tlak na ceny těstovin, pečiva nebo mouky. Podle Svazu průmyslových mlýnů se cena pšenice od června zvedla o 17-20% a stále stoupá. Výrobci nejspíš budou muset růst nákladů promítnout do cen produktů. Zdražení očekávají na podzim, někteří na přelomu roku. Kolín chystá modernizaci semaforů na dalších 3 křižovatkách a 1 přechodu, a to v Jaselské a Pražské ulici. Jakých křižovatek se to přesně týká, ví místostarosta Roman Šulc.
8: Jedná se o křižovatky u Teska na Modrém bodě, přechod v Bezručově ulici a křižovatka na Bezovce. Všechny by měly být rekonstruovaný, osazený novou technologií semaforu a zároveň tedy propojený do dynamického řízení, plus bude tam připravená technologie pro upřednostnění jízd IZTS a městské hromadné dopravy.
7: Město vyhlásilo veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou 21,3 milionu korun bez daně. Nabídky očekává do 16. září. České basketbalisty čeká v předkvalifikaci o postup na evropský šampionát 2. zápas. Ve skupině G nastoupí v Praze proti Norsku. Se Severany to bude historicky úplně první souboj. Fanouškům se navíc Češi představí v nových dresech. Duel začíná v hale na Královce za půl hodiny 17:30. Tolik zprávy a teď se těší Vlasta.
9: Ano, těším se moc, jsem s vámi, přeju dobré odpoledne, už je tady 17. hodina.
10: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
9: A ještě pro vás mám vstupenky na ten vzpomínkový koncert Petra Nováka, který se příští neděli odehraje v Radimi na zastávce u Kolína. Tak číhejte na písničku Co je to láska? Zaznít může kdykoliv, jak se tak stane, volejte studio 800 109 109, vyhrává třetí volej.

0: Petr Novák, co je to láska?
1: Víkend s Petrem Novákem na Rádiu Blaník.
0: Nádherná písnička, která vám mohla přinést vstupenky na vzpomínkový koncert Petra Nováka a na zastávku do Radimi u Kolína. No a dál se bude radovat posluchačka Jana, kterou má na telefonu. Jani, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny i vás v rádiu.
0: Tak děkujeme za pozdrav a já vám za to zatleskám, protože jste třetí.
2: Wow, děkuju, mám velikánskou radost.
0: Takže písničky Petra Nováka si užijete příští neděli.
2: No já je zvolňuju, moc se těším.
0: No tak paráda, co jste na to říkala, když jsem vás napínal, jestli jste nebo nejste třetí?
2: No docela jste mě štval. Tím, jak jste mě napínal právě, protože to... Umíte to dobře.
0: No, tak já děkuju, tak to je moje práce, ale každopádně vy si užijete
2: písničky. Bylo to příjemný na konci.
0: Ano, na konci, že jo, na, zač-

0: Na začátku moc ne, že jo?
1: Na začátku moc ne, no.
0: Tak každopádně ty písničky Petra Nováka si zaspíváte. Ještě mi prozraďte, odkud voláte?
1: Od Poděbrad.
0: Tak to je kousíček, ano, to budete
1: kousek.
0: Mít kousek,
1: no, no, no,
0: přesně kousek. Tak. A ještě jedna věc, jak jste si užila víkend? Sice ještě nekončí, ale poměrně velká část za námi.
1: Víkend, děkuji za zeptání, víkend jsem si užila tak jako různě. Pracovně, trošičku i jsem si užila sluníčka, kterýho už moc asi nebude, ale celkově za to hezky.
0: Tak jo, to je dobře. No, možná sluníčko zítra nebude, ale snad se ještě dočkáme babího léta.
1: Já jsem koukala, jo, a už jsou i houby, takže jako ještě se chystám na houby.
0: Což je taky dobrá zpráva, že jo, ty houby. No, právě. Tak jo, tak Janíčko, užijte si to, mějte se báječně a pak klidně zavolejte, až bude po koncertu a můžete nám prozradit, jak to bylo.
1: Dám vám vědět, všechno vám to vykecám, jaký to tam bylo. Moc krát děkuju, mějte se pěkně.
0: Taky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Víkend s Petrem Novákem na rádiu Blaník.
0: Máme jedeme dál hezky česky, Škvor a Síla starých vín pro vás, za okamžik i Michal Hruza na pořád. Bude 17:45, pohodovou neděli přeji.

0: Michal Hrůza, písnička na pořád na Rádiu Blaník, 8 minut před půl šestou, neděle 30. srpna. No a dneska pro vás máme poslední písničky k táboráku mezi 18. a 19. Když máme ten závěr prázdnin, tak právě poslední písničky, které si rádi pouštíte u grilovaček a u táboráků. Dnes třeba Robert Křesťan, Dřív než se rozloučíme.
1: Dřív než se rozloučíme.
0: Dřív než se... Tak je vám pustíme Montgomery.

0: Pole s bavlnou a spousta dalších, tak určitě poslouchejte v 18 hodin písničky k táboráku.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. No za chvíli třeba Gump, Život je pes, nebo Monika Absolonová na jednou.

0: tvůj.
1: Monika Absolonová, písnička z Ledového království, Najednou. Já doufám, že vám udělovala radost. Rádiu Blaník, blíží se 6:15, docela třeba Makarena a taky Helena Vondráčková. Svou partu přátel ještě naštěstí mám. A kolegyně Ivalecká pro nás má další zajímavé tipy a rady.
0: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, jestli vám v posledních týdnech začaly doma poletovat malí nenápadní motýlci, možná máte pocit, že se moly objevily snad z ničeho nic. Jenže velmi často jsme si je domů přinesli sami a klidně už před několika týdny. Potravinoví moly se k vám domů dostanou už s nákupem. V mouce, v rýži, těstovinách, oříšcích, sušeném ovoci, i v koření nebo třeba krmivu pro domácí mazlíčky. Tam všude můžou být vajíčka nebo drobné larvy, kterých si při nákupu vůbec nevšimnete. Přiletět k vám domů mohou i oknem nebo digestoří a potom přijde ta nejotravnější část. Začnete hledat zdroj, vyhodíte mouku, prohlédnete těstoviny a moly létají dál. Důvod je jednoduchý. Larvy se mohou od zdroje potravy vzdálit, takže pokud vidíte larvičku například na stěně nebo dokonce u stropu, nemusí to znamenat, že právě tam máte zamořenou potravinu. Larva může cestovat a hledat místo, kde se zakuklí. A právě proto jedna z nejlepších rad při výskytu molů zní: neuklízejte jen jednu skříňku. Vyndejte postupně všechny suché potraviny a pořádně zkontrolujte i obaly, které vypadají na první pohled úplně v pořádku. Hledejte slepené kousky potravin, drobné pavučinky, larvičky, trus nebo malé otvory v obalu. Přesypte rizikové potraviny do dobře uzavíratelných nádob. Ideální jsou pevné nádoby s těsnícím víkem, protože právě tady bývá kámen úrazu. Člověk vyhodí jednu napadenou mouku, ale v sousední skřínce má otevřený sáček oříšků nebo pytlík rýže a mol má znovu restauraci otevřenou. Pokud používáte lepící feromonové lapače, berte je spíš jako pomoc při monitorování výskytu, ne jako jedinou zbraň. Monitorovací pasti vám mohou ukázat, že se moly stále u vás objevují, ale samotný problém vyřešíte hlavně tím, že najdete a odstraníte zdroj, no a zaměříte se na prevenci. U molů platí jedno příjemné pravidlo: když pořád létají někde, mají pořád co jíst. Za mě je skvělou prevencí pravidelná kontrola potravin, když je přinesete z obchodu, ale i kontrola potravin, když je máte doma. A jednou za 2 týdny vystříkat špajsku sprejem proti potravinovým molům. Mám to vyzkoušené a tahle prevence funguje dokonale.
2: Dobré rady do zahrady.
0: Na Rádiu Blaník.

0: jedna.
1: Při rytmu makarány jsme zavlnili boky, no a za chvíli už si zahrajeme písničky k táboráku. Ano, i dnes mezi 18. a 19. pro vás máme ty, které máte rádi. Malda Gang, Čertví. Taky zaspívá Pavel Bobek. A nebo to bude bedna od whisky. Hrajeme hezky česky k táboráku. Za 6 minut bude 18 hodin.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
3: Hezký podvečer vám přeje Ivana Bálkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou ke 14 stupňům. Pondělní obloha bude dopoledne oblačná a zatažená, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne ale začnou srážky od západu ustávat, začne ubývat také mraků. Odpoledne se může vyskytnout přehánka jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
2: Rádio Blaní.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Na dálnici D1 na 46. 5. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na nepojízdné osobní auto, projíždějte opatrně. Na Benešovsku při průjezdu Kozmicemi je uzavřená silnice, a to z důvodu prací na vozovce. V Mělníku v Nezvalově ulici mezi křižovatkami ulic Fignerova a Vlasákova probíhají stavební práce. Tady je úsek uzavřený, určitě tudy neprojedete, zvolte tedy jinou trasu. Na Benešovsku mezi Zručí nad Sázavou a nájezdem na D1 před odbočkou na Kalnou probíhají práce údržby, počítejte s omezením provozu. Ještě se podíváme na Příbramsko, na výjezdu z Nového Knínu směrem na Drhovy probíhá údržba silnice. Tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Eliškou.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
9: Umělá inteligence pomůže taky zemědělcům. Bezplatné prohlídky vylákaly na zámky řadu lidí. Letná hostí další souboj pražských S.
4: Rádio Blaník.
9: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Umělá inteligence míří i do českého zemědělství. Nový systém Agata má farmářům usnadnit plánování i práci s daty a poradit třeba s výběrem vhodných plodin anebo zemědělské techniky. O jak velkou pomoc jde, popíše ředitel společnosti Agata Ondřej Hale.
10: Díky tomu, že ona umí dělat různé typy analýz, tak vy pak vidíte, že tento traktor není vytížený, je zbytečně výkonný a podobně, koupíte si třeba jiný traktor. Nebo potřebujete zjistit marži na jednotlivých polích, kde hospodaříte. Nebo potřebujete znát stav svého skladu, co máte na tom skladu za přípravky, za hnojiva.
9: Kromě zemědělství už umělá inteligence nachází uplatnění ve zdravotnictví, dopravě, průmyslu a nebo veřejné správě. V pražské fakultní nemocnici Bulovka utrpěla v týdnu pacientka popáleniny při císařském řezu. Špitál to potvrdil deníku N. 24-letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle serveru chtěli zdravotníci v závěru císařského řezu zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň, a to v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Nemocnice událost vyšetřuje. Hrady a zámky po celém Česku dneska čelili mimořádnému náporu. Lidé mohli vyrazit na bezplatné prohlídky. Třeba ve středních Čechách se do akce zapojilo 14 památek. Například hrady Karlštejn, Křivoklát, Krakovec, zámky Konopiště, Veltrusy, Hořovice anebo Sázavský klášter či Hamousův statek ve Zbečně. Prohlídku si lidé museli zarezervovat předem. Dneska čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. V Praze na Letné se nezvykle už v šestém kole odehraje derby pražských S. Sparta v 8 večer přivítá obhájce titulu Slávii. Rivalové na sebe narazí poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď vám dál bude hrát Vlasta.
1: No a tentokrát to budou...
2: Rádio Blaník. Písničky k táboráku.
1: No, samé krásné písničky, které jste si už možná jako malí děti zpívali u táboráku. Tak jdeme na ně za chvíli. Třeba Lenka Filipová, Karel Zicha, Mosty. Taky Ranger z Pole s bavlnou. Valda Gang, Čertví. Michal Tušný, Prodavač. No opět Živá nedvědovka od Vojty Nedvěda. Dáme Řemeslo. Tak za okamžik. Já vám přeji krásný poslech. Bylo 18 hodin.
2: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník, v písničkách Táboráku, taky Lenka Filipová a Karel Zich. Tohle byly Mosty. Když jsem byl letos na dovolené v Chorvatsku, tak nám tam každý večer hrála nějaká kapela a jelikož se to tam Čech jenom hemžilo na hotelu, tak hráli i české písničky a i tahle tam zazněla Mosty. Ale řeknu vám, Mosty v podání Chorvatů, to bylo něco. Ano, snažili se česky a mně to přišlo hrozně legrační, ale pěkné, líbilo se mi to. Tak pokračujeme dál.
1: Letní živá nedvědovka.
2: Na Blaníku.
0: Ano, máme pro vás už opravdu poslední letní živou nedvědovku od Vojty Nedvěda, protože dnešní písničky k Táboráku pro letošek skončí úderem 19. hodiny tady na Blaníku. Jinak na českém Blaníku budou pokračovat od 19. ale tady v našem vysílání ještě 3/4 hodiny. No a té krásné písničce, kterou si teď zahrajeme,

0: nám něco povypráví i Vojta Nedvěd.
1: Tak milí Blaničtí, když už nám ten táborák bohužel končí a musíme opustit svoje přátelé a jet zase zpátky do klasického pracovního týdne a moc se nám nechce, tak jsem tak jako přemýšlel, co si zahrát. A co byste řekli třeba na tuhle?
0: Tak schválně. Uhodnete, o jakou se jedná? Užijte si.

0: Legendární řemeslo v podání Vojty Nedvěda.
1: Letní zima Nedvědovka.
2: Mladí nedvědi u Blanického tábora.
0: Ano, exkluzivně nahrávka živě pro vás, posluchače Blaníku. Tak doufám, že jste si ji užili. Takhle báječný Vojta Nedvěd zpívá pro vás. Tady na Blaníku. Před námi Ranger spole s bavlnou a za chvíli taky Valda Gang. Čartuj.

všichni život patří katům, katům jim v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj domov, všichni život patří katům.

0: Tolik tedy Valda Gang, písnička Čertví na Blaníku. Za 10 minut bude 6:30.
1: Rádio Blaník. Písničky k táboráku.
0: Ano, ještě dnes vám hrajeme písničky k táboráku. A to naposled, protože letní prázdniny jsou téměř u konce. Ovšem, myslím si, že za ty 2 měsíce jsme si to užili, co říkáte. Za ty 2 měsíce o těch prázdninách se toho dalo stihnout hodně. A mě by proto zajímalo, kdybyste to tak shrnuli. Co pro vás o těchto letních prázdninách bylo takové gro? Co bylo nejlepší? Třeba mohl to být klidněji táborák, nějaké setkání s přáteli, které jste dlouho neviděli, nějaká grilovačka s rodinou, nějaká oslava. Co to bylo? Pojďme to shrnout. Jaké ty prázdniny pro vás vlastně byly, ty letošní? Napište mi SMS-ku na 603 118 118 anebo zavolejte na 800 109 109. Já vám za to zahraju pohodové písničky. Robert Křesťan už za chvíli, dřív než se rozloučíme.
2: Dřív než se rozloučíme.
0: A bude i Želva od Olympiku nebo Pavel Bobek. Tak za chvíli pokračujeme na Blaníku.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
3: Víc nebo míň.
1: Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5 000 u Dytonu.
3: Už od zítřka u nás na Blaníku.

0: Robert Křesťan, písnička Dřív, než se rozloučíme na Rádiu Blaník. No, tak dřív, než se pro letošek rozloučíme s písničkami k táboráku, tak si to letošní léto shrneme i s vámi.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Ptal jsem se vás, co vy a letošní prázdniny, co nejlepšího jste zažili. Tak spousta SMSek třeba tahle. Letos v létě pro nás byla nejlepší dovolená v termálech na Slovensku. Měli jsme krásné počasí a hezky jsme si to užili. Večer hrála živá hudba, kde jsme si zpívali a tančili. Deniska píše, tak děkujeme. Pro nás bylo úžasné setkání s přáteli v Kersku, kde jsme se skvěle pobavili u obíhaného pingpongu. Vždy začínalo 6 hráči až do jednoho vítěze. A takové naklepávání kosy to bylo taky skvělé. Škoda, že čas je neúprostný a všechno krásné strašně rychle uteče. Posluchače zdraví Jiří a Jarmilka, tak vás taky zdravíme. Další SMSka. Letos v létě jsme se sešli celá rozvětvená rodina, je nás 50, mimo jiné bratranci, sestřenice, prostě všichni. Vzali jsme kytary, harmoniku, housle a hrálo se a zpívalo až do rána. Takhle jsme se naposledy sešli před 10 lety, tak jsem moc ráda. Petra Strutnová, tak Petro, to si dokážu představit, paráda. A koukneme ještě na telefon, kdo pak je tam, dobrý den.
3: Dobrý den, Lasíku, tady Eliška z Čáslavy. Já jsem moc ráda, že o tě mluvíte, protože my jsme trávili týden se sestrou na Stvořidlech na Sázavě. Mm-hmm. My jsme se tam vrátili po x let, protože jsme tam jezdili jako s našima na chaloupku, tam na chatičku se vždycky pronajali. No a teď jsme se tam teda vrátili a můžu vám říct, že jsme z toho byli tak hrozně jako milé překvapení a hrozně se nám tam líbilo. Byli jsme v kempu, kde nás vzali úplně jako za svoje, všichni jsme se tam jako vždycky večer poseděli, pospívali, jo, a bylo to hrozně fajn. A hlavně ten táborák, a já jsem ráda za ty písničky, jak hrajete ty country, protože to je tak skvělý, jo, my jsme se jich tam tolik naspívali. A tak tohle jsem vám teda chtěla říct.
0: Je to hezký příběh, já vám moc děkuju. Jsem já rád, děkuju, že jste si to užili tedy.
3: Děkuju moc.
0: Tak jo, tak ať se vám daří a třeba i podzim, ať je krásný pro vás.
3: Děkuji vám pěkně za všechno. Ať se vám daří taky hezky, ať vám to zase hraje, protože já při vás pracuju v noci ve dne, peču koláčky a tak s vámi sdílím Fupryč rádio. Takže já si vás užívám nejvíc a ať je to všechno fajn a pozdravuju všichni Blaníky.
0: Tak ještě jednou díky a krásný nedělní večer.
3: Děkuji pěkně, naschledanou.
2: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.
0: Tak a pojďme do finále letošních písniček k táboráku. Do té 19. hodiny třeba Spiritual Quintet a Kocápka, taky dáme Montgomery, Bednor Whisky, anebo teď Zahradu ticha. Ať se hezky poslouchá. Pohodový nedělní večer přeju.

0: Spiritual Quintet a Kocápka. Tak to byla tečka za dnešními a taky za letošními písničkami k Táboráku na rádiu Blaník. Tak, ale na Českém Blaníku ještě dnes písničky k Táboráku budou znít, startují za minutu a potrvají do 22 hodin. Takže pokud máte chuť pokračovat v tomto rytmu, přelaďte na našeho brášku Českého Blaníka a tam si písničky k Táboráku můžete užívat ještě 3 hodiny. Co tady u nás v našem vysílání? Písničky na přání a za chvíli kabáti, Houby magický. Argema, Modrý pondělí. A taky zaspívá Jakub Smolík s Viktorou Haugendrovou. Hrajeme do pohody nedělního večera a hezky česky. Teď je přesně 19 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jak by to zítra mělo vypadat na obloze? V první polovině dne oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Odpoledne by pak měly srážky ustávat a oblačnost začne ubývat až na polojasno. Teploty 21 až 25, na východě až 28 a v 1000 metrech kolem 17 stupňů. Noční minima 18 až 14 stupňů Celsia. Rádio Blaník.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Vlasta Suk
7: na rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi. Přeju krásný nedělní večer. Všem vladěnám k svátku jen to nejlepší. A posílám Luci Vondráčkovou Láska umí víc. A pak podle vás třeba Hana Zagorová a Drupy Setkání.
1: Rádio Blaník.

0: Lucie Vondráčková zpívala Láska umí víc a vy jste s Blaníkem.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro moji nejlepší kamarádku Alenku Sajdlovou z Nové Vsi u hory svatého Sebastiana, která dnes slaví 73. narozeniny. Alenko, k dnešním narozkám ti přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. To ti přeje Zdena a i Zavenouška. Mám tě ráda. Tak písnička je připravená. Setkání.

0: Anna Zagorová také drupy a česko-italské setkání.
1: Teďka, báči, houby magický. Milí tatínku a dědečku, z celého srdce ti přejeme všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Máme tě rádi, tvoji milovaní Brňáci spolu s Alžbětkou.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Za námi houby magický od Kabátu a před námi Karel Gott, Být stále mlád. Prosíme o zahrání písničky pro tatínka Radka, který dnes slaví kulaté narozeniny. Život ti dnes píše 50. Otočil si další stránku. Přejeme ti pevné zdraví, ať tě život stále baví. Všechno nejlepší přeje Jíře, Šimi a taky Štěpy. Radio B.

Karol Gott a Být stále mlád a teď už Argema. Milý tatínku, všechno nejlepší k tvým narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky. Máme tě rádi, jsi náš nejúžasnější tatínek na celém světě. Přejí dcery Alenka s Mirunkou a taky syn Aleš. Tak tady je písnička Modrý pondělí.

0: skupina Argema, Modrý pondělí, za chvíli Guns N' Roses a November Rain a hezky česky třeba Olga Lounová nebo skupina Krištof, ty a já.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádiu Blaník.
1: No a teď už na vaše přání, tak Guns N' Roses a November Rain. Zahrajte mi k dnešním narozeninám písničku, co jsme rádi poslouchali s mým Honzíkem. Děkuje Dagmar. Není za co, tady máte.

Guns N' Roses a November Rain. Je s vámi Rádio Blaník, i v neděli večera hrajeme písničky na psání a tahle poletí kamarádovi Honzíkovi Kameníkovi. Přejeme ke krásným kulatým narozeninám hodně štěstí, lásky a hlavně to nejvzácnější, a to je zdravíčko. Honzíku, všechno nejlepší, máme tě rádi, Elena a taky Jarka.

Olga Lounová, narozeninová, další splněné přání. No a teď už podle vás taky skupina Krištof, ty a já. Chtěla bych nechat zahrát písničku svému manželovi Pavlovi Batovcovi k našemu krásnému 20. výročí. Dnes je to 20 let, co jsme spolu. Za tu dobu jsme toho tolik prožili, prošli jsme spolu dobrým i horším, postavili jsme náš domov a hlavně jsme spolu vytvořili naši krásnou rodinu a máme dvě úžasné děti. Moc si tě vážím a jsem ráda, že právě ty jsi po mém boku. Děkuji za těch 20 let a těším se na všechno, co nás ještě čeká. Martina. Tak to je hezké. Tak vám přejeme další roky, ať se máte rádi a posíláme vaši oblíbenou. Radio Blaník.

Skupina Krištof, ty a já. Vlasta se k vás všechny zdraví. Dobrý večer, posloucháte Rádio Blaník a písničky na psání v plném proudu. Teď už to mám požadavek, abychom zahráli písničku od Věry Martinové. Rodeo je jako svět. A bude to pro Martina Wilda k jeho narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky mu přeje celá rodina.

0: A Věra Martinová nás roztančila rodeo, je jako svět a teď už na vaše přání. Další hezká česká. Jakub Smolík, Viktorka Genzerová a říkej mi táto, milý tatínku, dnes slavíš krásných 50 let a taky chceme popřát hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a pohody, ať máš pořád důvod se smát. Ať se ti splní všechna přání a při rybaření, ať ti na prut se dá jeden pořádný úlovek za druhým, užij si svůj velký den naplno, protože 50 je jen jednou. Máme tě moc rádi a přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám. Tvá manželka Helena, dcera Anička s manželem Vaškem a synem Vašíkem. Tak posloucháte další hezkou českou a právě teď zahrajeme tady k těm krásným 50. narozeninám.
1: Rádio Blaník.

Jakub Smolík, Viktorka Genzrová, Říkej mi táto, ve 7:45. Za okamžik třeba Eva Olmerová, Čekej tiše, teď kapela Turbo a Chtěl jsem mít. Milý můj manželi Radečku, přejeme ti všechno nejlepší k tvým narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka a lásky. Všichni tě máme moc rádi a jsme rádi, že tě máme. Přejeme hodně zdaru do dalších let. Tvoje manželka Vlačka, Dominik a David.

Skupina Turbo a Chtěl jsem mít a jedeme dál na vaše přání, teď Eva Olmerová. Dobrý den, prosili bychom zahrát písničku pro Ludmilku Kobliovou. Dnes je velice slavnostní den. Ludmilka 75. narozeniny slaví a stále jí to ještě baví. Milá Ludmilko, k tvým krásným půlkulatinám ti přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a pohody. Přejeme ti dožít stovku, to říkáme na tutovku. A teď už si našťouchni pupíka a poslouchej Blaníka. Snad tě přání potěší. Z lásky Lenka, Vojta, maličká Miluška a taky Michal. Tak samozřejmě i my z Blaníku přejeme Ludmilce krásné 75. narozeniny. Ludmilko, užijte si to i s písničkou, doufám, že vás potěší. A ještě jeden zkaz tu máme. Prosím, zahrajte k narozeninám naší mamince Lidušce Příhodové. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, ať se jí daří v nové životní etapě. To jí přeje dcera Jiřinka s rodinou.

a čekej tiše. A teď už písnička Na mě nečekej pro změnu od Verony. Tak pojďme, dobrý večer, chtěli bychom zahrát naší mamce Zuzaně Drábkové z Mladého Smolivce k dnešním narozeninám. Mamko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, přeje manžel Jiří, taky děti a vnoučata, posíláme moc velkou pusu a máme tě rádi. Další požadavek, zahraj nám písničku pro naši milovanou Verunku, která po delší době slaví narozeniny v rodném městě a v kruhu rodiny. Milujeme tě, Verunko, Beata Věra Charvátová. A bude to taky pro naši milovanou Evičku Profotovou z Vacenovic k jejím krásným 27. narozeninám. S přáním všeho nejlepšího, spoustu štěstí, zdraví a hlavně lásky, ať se jí splní všechna tajná přání a je v životě jen šťastná. To jí ze srdce přeje děda a její strýc Petr Mackovi z Ratíškovic. Jsme moc rádi, že tě máme, Evíku. Rádio Blaník.

0: Verona a Na mě nečekej na Rádiu Blaník. Vy se rozhodně počkejte na další pěkné písničky. Po 20. hodině na vaše přání třeba Lešek Semelka, si prostě nejlepší. A taky Karol Gott a Lucka Bílá, Co sudičky přáli nám. A hned po počasí Karol Kahovec a Háje Modřínu. Celé léto hrajeme hezky česky, ještě 2 minuty bude 20 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra ráno a dopoledne čekejeme oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo s přeháníkami, lokálně i s bouřkami. No a potom odpoledne by měly srážky postupně ustávat a oblačnost začne ubývat až na polojasno. Teploty od 21 do 25 stupňů, na východě teplej až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. Noční minima, tak ty nám klesnou na 18 až 14.
1: Plasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi, krásný večer přeju a teď už si zahrajeme Karla Kahovce Háj Modřínu. Máme tady požadavek, abychom zahráli písničku. Milý Blaníku, chtěl bych nechat zahrát píseň jako poděkování neznámému šoférovi autobusu prý z linky Praha Žatec Kadaň. Chtěla bych mu poděkovat za to, že si všiml balíčku bankovek poměrně vysoké částky, která mi vypadla z kabelky, a hlavně, že neváhal ani chvilku a ty peníze mi vrátil s tím, že je to přece samozřejmostí. Ještě jednou opravdu moc velké díky, kéž bych takových lidí bylo víc. Děkuji, panenka Madlenka, posílá písničku. A ještě jeden požadavek tu máme. Před rokem si mi navždy odešla a život jako by přestal existovat. Tolik nám všem chybí. Tvá energie, láska, síla, obětavost. Posílám ti krásnou písničku jako vzpomínku. Počkej tam na mě s tou rajskou. Vždy budeš v našich srdcích. Standa, Kuba, Filip, taky Radka, Samík, Prcek a Simona s rodinou. Tak vzpomínáme. Karel Kahovec zaspívá právě teď Háj Modřínu.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Karel Kahovec a Háj Motřínů. Další krásná písnička a splněné přání. Pokračujeme dál s písní Anděl a Mirhaj. Tuto písní bych ráda poslala vzkaz dvěma mladým ženám, andělům, poletujícím dopoledne 18.8. v tramvaji v Plzni, kteří poskytli první pomoc starší paní poraněné na hlavě při pádu ve voze. Jejich andělská pomoc do příjezdu záchranky byla rychlá, perfektně poskytnutá a hlavně lidská. Více takových andělů. Jedna paní, co se náhodou vyskytovala kolem, posílá písničku. Radio Blan.

0: Bratři Nedvědi a všechno nejlepší popřáli právě teď na Rádiu Blaník. Pokračovat budeme dál. Před námi Mod Talking. Milý Jiříčku, dnes 50 slavíš, to víš, čas nezastavíš. Přejeme ti, ať se dobře bavíš, máš vše, po čem toužíš, a zdraví, ať ti slouží. Doutník, pivo, k tomu ženy, tady máš svůj výběr omezený. Na manželku, milenku a Julinku, co nahánějí ti do života páru, čímž zahánějí ti starosti za hlavu. Spoustu dalších roků, spoustu šťastných kroků. Připíjíme na život. Z celého srdíčka přeje mamka Anička, Stáňa, mamka Broňka, tačka Tomík, Bali, David, Miky, Honza, Julinka a taky manželka Šárka. Tak my se přidáváme a posíláme.
1: Písničky na přání. Na Rádiu Blaník.

taky hezká záležitost. A právě jedno takové tu máme v tuto chvíli. Dobrý den, Blaníčku, dnes slavíme 40. rubínové výročí svatby. Chtěla bych poděkovat manželovi Slávkovi za 40 let lásky, porozumění a krásných chvil a přeji nám ještě mnoho společně prožitých roků, manželka Dáša. No tak to je krásné, taky my samozřejmě zdravíme, přejeme taky, ať vám to vydrží ještě spoustu let, desítek let nejlépe. A teď si užijte písničku, kterou si přejete. Karel Gott, Luzka Bílá, co sudičky přáli nám.

Tohle je nádhera. Karel Gott, Lucka Bílá, co sudičky přáli nám, teď na Blaníku. V písničkách na přání skupina Kabát a oni. A tahle, ta poletí pro super slečnu Valinku z Hornou z Tábora k jejím dnešním 9. narozeninám. S tímto přáním. Milá Valinko, dnes je ti 9 roků, úsměv měj na každém kroku. Zdraví, štěstí a radost, ať tě provází a nikdy nic ti neschází. Ve škole mnoho úspěchů a úkoly zvládej s úsměvem a bez spěchu. Si naše zlato, které máme moc rádi. Mamka, taťka a sékra Melinka. Tak samozřejmě taky přejeme Valince všechno nejlepší a posíláme písničku.

0: Kapela Kabát, písnička Oni na Rádiu Blaník. Za chvíli hezky česky třeba Lešek Semelka, si prostě nejlepší. A taky si dáme písničku z filmu Titanic.
1: Bože.
0: Ale přímo filmovou verzi od Celine Dion, My Heart Will Go On. Tak za okamžik pokračujeme. Pěkný večer ve společnosti Blaníku vám přeji.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.

0: na rádiu Blaník.
1: No a teď pokračujeme se zpěvačkou Celine Dion. Jak jsem říkal, zahrajeme si písničku My Heart Will Go On, filmovou verzi z písně z filmu Titanic. Náš milý radostníčku, vilíčku, moc ti přejeme co nejvíc radosti v životě, opravdu moc si to zasloužíš. Ty totiž rozdáváš radost všem, kteří mají to štěstí a patří do tvého života. Tvoje obrovské srdce plné lásky pro lidi i zvířátka, obdivuhodná energie, síla a fantazie jsou inspirativní pro nás všechny. Kdyby byl každý člověk na světě aspoň trošku jako ty, byl by svět opravdu tím nejlepším místem k životu. Máme tě moc rádi. Tvoje rodina posílá.
2: Pohodové české rádio.
3: Je to už 84 let. A já pořád cítím ten čerstvý nádher.
4: Promiň, Fabricio.
5: Je promiň, vama fan kula, vsadila si všechny
4: je
5: peníze.
4: Je mi líto, že teď neuvidíš svoji mámu, protože jedeme do Ameriky. Full house, hoši!

0: co vidíte?
1: Lidové, přímo před námi!
2: Ať nyní uděláme cokoliv, Titanic půjde ke...

0: 500 lidí zmizelo v oceánu, když se pod námi Titanic potopil.
1: Jak se jmenujete, slečno?
2: Rose. Doslova.
3: Tak to byla písnička z filmu Titanic. My Heart Will Go On, filmová verze, teď na Blaníku. Dobrý večer. A dál na vaše přání Lešek Semelka, si prostě nejlepší. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro naši skvělou kolegyni a úžasnou ženu Mílu Bezperátovou z Chrasti u Krudimi. Ať je pořád tak veselá, máme jí moc rádi. Hezký večer, Irča z Pardubického nádraží posílá písničku.

0: Vašek Semelka, na vaše přání si prostě nejlepší. Teď budeme hrát kapelu Krištof s Tomášem Klusem a před námi je cesta. Chtěl bych popřát svým rodičům k jejich krásnému 40. výročí svatby. Mami a tati, přeju vám hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a ještě spoustu společných let. Za těch 40 roků jste spolu prožili spoustu krásných chvil, ale určitě i nějaké těžší okamžiky. Přeju vám, ať se máte pořád rádi, smějete se spolu a užíváte si každý další den. Děkuju vám za všechno, co jste pro mě celý život dělali, váš syn Honza. Tak to je hezké, tak rodičům taky přejeme, ať se mají stále rádi a užijí si písničku.
1: Sluníčkové léto
2: na Blaníku.

skupina Krištof, Tomáš Klus a Cesta. Za chvíli třeba Jiří Čelinger, což takhle dáci Špenát nebo Hana Zagorová. Ale teď skupina Olympik. A píseň já, jenom já. Miláčku, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a lásky. Máme tě rádi, přeje manželka Marcela, vnučka Marcelka a naše kočičky Nísek a Minísek.

0: Olympik, já, jenom já. Já jsem stále s vámi, přeju dobrý večer ve společnosti Blaníku a v písničkách napsání taky Hana Zagorová. Rádi bychom nechali zahrát píseň napsání našemu milovanému manželovi a nevlastnímu tátovi k 56. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky a hlavně to zdraví. Přejeme ti hodně sil do toho zbývajícího a dlouhého života. Tvoje manželka Jana, Lukáš a Matěj s Verunkou. PS, píseň hraje o týden déle, jelikož jsme zapomněli napsat ten týden zpátky. Tak jo, tak nevadí, každopádně já myslím, že potěší k těm narozeninám tahle písnička.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové české rádio.

zpívala Hana Zagorová na Blaníku a před námi Jiří Schellinger. Bude to pro naše kuchařky Lucku a Helu v závodní jídelně Trhový Štěpánov od Lucky. Tak jdeme na špenát. Ňam.

Což takhle dát si špenát, a zpíval Jiří Schillinger. A teď na Blaníku holky. Milé rádio, prosím o zahrání písničky pro mou milovanou maminku Věru Levovou, která by se zítra dožila krásných 80 let, leč osud tomu chtěl jinak a před rokem v červenci nás náhle opustila. Jeden z kastav nahoru, maminko, vždy si měla strach, co bude jednou s tvým pejskem Samíkem. Věř, že já svůj slib splnila. Samíka do útulku nedala, jsme teď ti nejlepší parťáci. Nikdy nezapomeneme, Věrka a Samík. Dnes je to dlouhých 6 let, kdy nás navždy odešla naše milovaná maminka, manželka paní Matilda Házová z Nového Bydžova. Maminko, moc na tebe stále myslíme, nikdy nezapomeneme. Vzpomínku posílá manžel Jarda, dcera Jana a taky vnuci Aleš a Štěpán.

0: Holky nám zpívali na Blaníku písničku pro mámu a teď už si dáme dovolenou. Milé Rádio Blaník, zahrajte prosím pro všechny posluchače vašeho rádia a pro mě, kterým až nyní začíná dovolená. Každý večer budeme grilovat a poslouchat vaše skvělé rádio. Pavel, tak Pavle, užijte si to, stejně tak jako písničku pro vás právě teď.
1: Léto s Blaníkem.
2: Cukrová vata, turecký med, srdce z perníku.

Tolik tady Aleš Ulm, písnička Dovolená. A my jdeme do finále, před námi Brontosauři na kamení kámen. Celý život sním o tom, že jednou uslyším v rádiu, že mi někdo nechal zahrát moji oblíbenou písničku. A tak jsem se rozhodla asi tento sen splnit, udělat radost sama sobě. Prosím, zahrajte tuhle píseň i pro všechny ostatní, kteří si přejí slyšet písničku pro sebe a nikdo jim nenechá zahrát. Písničku taky posílám svojí ušaté lásce Fanny a Bobby, která hopka za Dubovým mostem, a hlavně mým rodičům, kteří mi nepopsatelně chybí, Lenka. Takhle, Lenko, s radostí posíláme a já vám přeji, ať si užijete. Tady jsou pro vás Brontosauři.

0: Za námi nedělní písničky na vaše písemná přání. No a zase zítra to bude znít podle vás od 19 hodin. A samozřejmě objednávat můžete i vy do dalších dnů v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz. Po 21. hodině Marie Rotrová Doma. Taky nám zaspívá Radek Tomášek písničku Boxer.
1: Tak stal se ze mě boxer, moje pěsti jsou můj chléb, jsem pryč.
0: A přidáme Lenku Filipovou Věnování. Hrajeme hezky česky na Rádiu Blaník.
2: Komu záleží, kdo naslouchá.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Jak by to zítra mělo vypadat na obloze v první polovině dne? Zhruba do té 12. hodiny. Oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Pak od 12. dál se to začne vylepšovat, srážky by měly postupně ustávat a oblačnost začne ubývat až na polojasno k večeru. Teploty 21 až 25, na východě 28 a v 1000 metrech kolem 17. Noční minima klesnou na 18 až 14 stupňů Celsia.
3: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Máme tady konec prázdnin a policie navýšila hlídky a kontroly na silnicích. Na co všechno se muži zákona zaměří, dozvíte se za chvíli. Teď posílám Aleše Brichtu a slečnu Závist. Pohodový

0: Eva Farna zpívala Měl jsi mě vůbec rád. Posloucháte Rádio Blaník, já přeji dobrý večer a už bude 9:45. Pozítří to školákům začne. Děti se vrací do lavic a právě tyto prázdninové dny, ten konec srpna a začátek září, bývají označovány jako jedno z nejrizikovějších období na silnicích. Policie proto už teď o víkendu posílila hlídky, na které na mnoha místech republiky narazíme i zítra a v úterý. A na co se zaměřují, prozradí policejní preventistka Monika Šindlová.
1: A co budou kontrolovat, zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
0: Policisté také apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali od počatí. Ano, hlavně opatrně a mysleme na naše nejmenší, kteří se v úterý vrací do škol. Tohle je Lenka Filipová, písnička Věnování a za chvíli třeba Radek Tomášek a Boxer.

To byla další hezká česká písnička na Rádiu Blaník. Radek Tomášek a Boxer a i dneska večer pro vás něco chystáme. Ano, tak jak jste zvyklí i dnes, písničky z lásky mezi 22. a půlnocí, samé romantické. A teď pro vás máme ochutnávku. Dnes se můžete těšit třeba na Josefa Wagnera. Kromě hezkých českých i světové pecky od Beyoncé. Taky se těšte na Hanu Zagorovou. Dorazí i Boyzone s písní Words. A spousta, spousta, spousta dalších. Těšte se. Startujeme ve 22 hodin. No a za chvíli třeba Eláni, Kočka a taky Marie Rotrová s písní Doma. Bude půl desáté.

0: Za námi Lucie a zkamanělý dítě, posloucháte Blaník, který vám hraje hezky česky a taky jsme s vámi v terénu. Mimo jiné nás můžete během celého roku potkávat i v roli blaniských krajánků. Já a kolega Martin Císař vyrážíme třikrát týdně a nedávno jsem objevil místo, kde můžete zavzpomínat na dětství. Je to staročeské muzeum v Trusnově v Pardubickém kraji a co zajímavého je tu k vidění, to mi prozradili samotní majitelé, manželé Kudrnovi.
1: Tak venku uvidíte staré zemědělské stroje, máme tady i ve stodole garáž, kde je vlastně Citroen starý, motorka, kolo a parní stroj.
0: Co uvnitř?
2: Uvnitř jsou dvě velké staročeské světnice a potom v půdních prostorách jsou expozice řeznictví, koloniál, praní, žehlení a také zpracování lnu třeba.
0: A kde vás posluchači najdou? Nějaké kontakty?
2: Tak můžou se na nás podívat na našem Facebooku Staročeské muzeum v Trusnově anebo zavolat přímo do muzea.
0: Fotky, videa a reportáže ze všech výjezdů najdete na našem webu v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: Pojďme dál za písničkami za chvíli Iveta Bartošová PS a nebo například opět Radeček a písnička Hory. Pěkný večer.

0: čas nám velice příjemně leží. Vy posloucháte Rádio Blaník a za malou chvíli už s 22. hodinou odstartují vaše oblíbené písničky z lásky a i v nich vám budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: v první polovině dne zítra čekujeme oblačno až zataženo, déšť, přehánky, lokálně i bouřky. Odpoledne už se ale začne vyčasovat, srážky ustanou a oblačnost se začne protrhávat na polojasno. Teploty 21 až 25, na východě až 28 stupňů a v 1000 metrech kolem 17. Noční minima 14 až 18. Toliko počasí a Vlasta se k vám přeje pěkný večer. Tohle je Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. Užijte si to.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Nebe nad Českem je teď polojasné až oblačné. V Kránu ale čekáme spíše zataženou oblohu a na některých místech může sprchnout. Teploty klesají na 18 až 14 stupňů a počasí v poslední prázdninový den. V první polovině pondělka nás čeká oblačno až zataženo a na většině území bude pršet. Lokálně mohou dorazit i bouřky. Kolem poledne srážky ustanou, postupně se protrhají i mraky a pak bude nebe většinou polojasné. Teploty vyšplhají na příjemných 21 až 25, na jihovýchodě bude kolem 28 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr okolo 17 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Písničky z lásky na rádiu.

jenom směle, teď už to ne.

0: Nebe nad Českem je teď polojasné až oblačné. K ránu ale čekáme spíše zataženou oblohu a na některých místech může sprchnout. Teploty klesají na 18 až 14 stupňů a počasí v poslední prázdninový den. V první polovině pondělka nás čeká oblačno až zataženo a na většině území bude pršet. Lokálně mohou dorazit i bouřky. Kolem poledne srážky ustanou, postupně se protrhají i mraky a pak bude nebe většinou polojasné. Teploty vyšplhají na příjemných 21 až 25, na jihovýchodě bude kolem 28 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr okolo 17 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Posloucháte Rádio Blaník. Máme poslední srpnový den, je 31. pondělí a dnes svůj svátek slaví Pavlína. Tak přejeme všechno nejlepší. 77. slaví americký herec Richard Gere. 55. narozeniny má česká modelka Tereza Maxová. Pak tady máme taky Michala Hrůzu, který slaví 55. V 39. má český hokejový brankář Ondřej Pavelec. Český herec Ondřej Rychlý slaví 34. a 31. narozeniny má také český zpěvák Vojtěch Drahokoupil. Takže blahopřejeme, no a teď už posíláme další hezké české písničky. Tady jsou pro vás.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je teď polojasné až oblačné. Kránu ale čekáme spíše zataženou oblohu a na některých místech může sprchnout. Teploty klesají na 18 až 14 stupňů a počasí v poslední prázdninový den. V první polovině pondělka nás čeká oblačno až zataženo a na většině území bude pršet. Lokálně mohou dorazit i bouřky. Kolem poledne srážky ustanou, postupně se protrhají i mraky a pak bude nebe většinou polojasné. Teploty vyšplhají na příjemných 21 až 25. Na jihovýchodě bude kolem 28 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr okolo 17 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Blaník, očekávané události. Radio
1: Blaník. Přeji vám hezké ráno. Je pondělí 31. srpna, svátek má Pavlína a před námi jsou očekávané události. Končí kontrolní akce hasičů zaměřená na noční podniky, bary nebo diskotéky. Byla reakcí na novoroční tragický požár v baru ve švýcarském středisku Kran Montana. Během září se budou kontroly vyhodnocovat. Nejvyšší kontrolní úřad ráno zveřejní stanovisko ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. A zároveň nejpozději dneska musí rezort financí předložit vládě návrh státního rozpočtu na rok 2027. V Říčanech se slavnostně otevře nová budova základní školy. Ta je největší dřevostavbou školy v České republice. Na Vysočině pak začíná soustředěný vojenský výcvik ve výsadkové přípravě. Bude v Jihlavě a taky v okolí obcí Velký Beranov, Ždírec, Dobronín, Střítež, Měšín a Smrčná. Potrvá nejdéle do 4. září. A ještě se podíváme do světa sportu. V Brně pokračuje mistrovství Evropy volejbalistek. A do osmifinále postoupily i Češky. Ty se dneska v 7 večer utkají v play-off se Švédkami. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

0: chytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

ulicy. Ja vždy rozeznávam, hrabě rozeznávam.

Nebe nad Českem je teď polojasné až oblačné. Kránu ale čekáme spíše zataženou oblohu a na některých místech může sprchnout. Teploty klesají na 18 až 14 stupňů a počasí v poslední prázdninový den. V první polovině pondělka nás čeká oblačno až zataženo a na většině území bude pršet. Lokálně mohou dorazit i bouřky. Kolem poledne srážky ustanou, postupně se protrhají i mraky a pak bude nebe většinou polojasné. Teploty vyšplhají na příjemných 21 až 25, na jihovýchodě bude kolem 28 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr okolo 17 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.